0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto.

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v reví s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

chlap mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padla, pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kde nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
2: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu. Ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
1: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou, ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří Krychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je fuj. Já jsem Koule, já jsem rád Koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně. Museli vymyslet Krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne, koulíne.
2: Na počátku všeho byla Krychle.
3: Koule.
2: Krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Koulumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Koulumbus taky. Koulumbus taky. To byla koule náhodou, Koulumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě Krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně Krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak živé
2: krychloviště. I vy jste vlastně Krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj Krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně Krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmát ostatní koule. Chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný Krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před Krychlemi Krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil Krychlým.
2: Ne, teď patří Krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří Krychlým. Předtím patřil Koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří Krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to Koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule. Ta má taky takový vykoulený vouči a obouči má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Když jste říkal, že vy jste Krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: Krychle. Že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem Krychle. Co je blbost, Krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mě taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem Krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo, zítra?
2: Co já vím, co bude zítra.
3: Budou samý koule, to je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou Krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně Krychle?
2: Ne. Leda, že by jsem byl taková kulatá Krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako, víte, ošklivej pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci.
2: Tak zrušíme deskriptivní a ne-

0: necháme jenom geometrii.
1: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
0: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
4: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
3: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v roku?
4: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
3: To bylo takové malé muzikálové divadlo tak, vlastně, takový malý Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
4: Ano.
3: Protože tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, jo.
4: Ano, tam získávali své ostruhy.
3: Ano. No, kam jste chodil vy? Mládí.
4: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas, a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik, a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
3: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
4: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
3: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
4: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
3: Co tomu řekli rodiče?
4: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
3: Všichni si to myslejte.
4: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
3: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humor.

kolem známých míst.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
3: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
4: Ale sice už to je asi 50 let.
3: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
4: Ano.
3: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepujeme na telefonu 731 800 900?
5: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
3: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
7: Dobrý den.
6: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
3: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Kropenata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chci to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. To je frekvence, mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerantopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ní růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru, tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne,
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. Muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru, no. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remarka nebo něco takového. Ale asi by to byl tak dikčně, na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo. To je,
7: si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a ano. díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě, to protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Že, nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: A není to. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: Oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybějí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které ano. vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě je...
7: Co já bych tam chodil, jo, a tam pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik jo. je, že jo? Ano. A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, přehozdíla jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky ano.
2: A ona by společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: To
2: je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. Děkuji. My děkujeme za zavolání. Ať se vám daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Cholině. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko. Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vyslali byste pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme. Ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla? Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak bych se to řeklo, zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadle. Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávila na těch divadelních prknách. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás. Stop. Oba dva. Stop. Ljuba. Stop.
1: Dobře.
2: Radek. Stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roman Michalovič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hru. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si její s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem, a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat, a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká, a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
2: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
3: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
4: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
1: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese a já by...

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Kvůli montáži kotvy je dopoledne pro dopravu uzavřené náměstí TGM v Třinci. Ve Zlíně dnes znovu pokračuje demolice požárem zničené budovy 34. Torzo má zmizet do konce týdne. Bude oblačno a teploty do 23 stupňů. Je pondělí 7. září. Dobré ráno u zpráv vám přeje František Tichý. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
3: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Dělníci dnes instalují kotvu na náměstí TGM v Třinci. Šestitunová kotva, někdejší zaoceánské lodi Třinec, tam bude připomínat českou námořní historii. Jak upozorňuje mluvčí magistrátu Stanislav Česlar, náměstí bude dopoledne uzavřené pro dopravu.
4: Z důvodu montáže kotvy z lodi Třinec bude komunikace mezi okružními křižovatkami na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka uzavřena přibližně od 8 do 12 hodin. Objízdná trasa povede po ulicích Jablonkovská, Okružní a Komenského.
2: Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Na sídlišti Korea v Kopřivnici vzniká nové workoutové hřiště. Lidé ho najdou mezi ulicemi Karla Čapka a pod Bílou horou. Hotové má být do konce září. Sestava bude určená nejen pro sportovce, ale i pro děti.
5: Město nechá vybudovat i novou dopadovou plochu, kterou nechá pomalovat různými prvky, aby si děti například mohly zaskákat panáka. Udržení rovnováhy si pak můžou vyzkoušet na speciálních vystouplých kopečcích. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Ráno čekáme v Moravskoslezském kraji polojasno. Během dne oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnosti znovu ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 18 stupňů a povane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 mezi kilometry 342,6 a 340,4 ve směru na Ostravu je provoz převeden do protisměru. Vozovka je tam zúžená na dva jízdní pruhy. Až do listopadu se tam bude opravovat most. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět ostatním řidičům. Volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přátelé, vstoupili jsme do 37. týdne roku 2026. Dnes je pondělí, 7. zářijový den a začíná i Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s dvojicí František Tichý a Petr Soukup. My přejeme příjemný den a dobrý poslech. Hudebně začínáme se skupinou Argema.

0: Společnost nám teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava dělala Věra Špinarová 5 hodin a 11 minut. Fotbalista Martin Schubert před 2 lety přestupoval do Ostravy s cílem vybojovat si místo v A týmu Baníku. Nepovedlo se a po roce zamířil z rezervy Slezanů hrát nejvyšší soutěž do Mladé Boleslavy. A teď se Baníku v uvozovkách pomstil, jak uslyšíte v reportáži krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dnes píšeme 250. den roku. Je pondělí 7. září. Svátek má vládkyně královna Regina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední česká královská korunovace ve svatovícké katedrále v Praze se konala před 190 lety v roce 1836. Korunován byl ten den císař Ferdinand I. Dobrotivý. Obchodní dům Českého a Moravského svazu výrobních družstev Dům Družba na pražském Václavském náměstí byl slavnostně otevřen před 50 lety v roce 1976. Dnes je to Debenhams. Michael Jackson před 30 lety poprvé a naposledy vystoupil v České republice. 7. září 1996 koncertoval na Letenské pláni. Na show, která právě v Praze zahájila světové turné History, se přišlo podívat víc jak 130 tisíc fanoušků. První transatlantická operace pacienta se odehrála před 25 lety. Tým chirurgů v New Yorku úspěšně operoval 7. září 2001 pomocí robotů pacience ve francouzském Štrasburku nemocný žlučník. Před 15 lety odpoledne.
3: Pád ruského letadla za

0: Vinil smrt tří českých hokejových mistrů světa. Zemřeli Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
1: V letadle Jak-42, které se zřítilo u letiště Tunošná krátce po startu, zahynul s našimi hokejovými hrdiny i kompletní tým Lokomotivu Jaroslavl. 85 by dnes bylo režisérce komedie Století s tebou mě baví svět a dalších úspěšných filmů Marie Poledňákové. Narodila se v Jihočeských Strakonicích. 65 má dneska Vilém Čok. A kulatou 60 slaví bavič a imitátor Zdeněk Izer. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Ráno máme dnes na severní Moravě a ve Slezsku celkem chladné. Pokud se zaměříme na Ostravu, tak tady naměříte necelých 8 stupňů Celsia, mnohem chladněji je na Jablunkovsku v Horní Lomné, teploměr ukazuje ani ne 5 stupňů. No a prognóza na pondělí ta říká, že v regionu bude příjemně, většinou polojasno. Během dne může přibýt oblačnosti a přechodně se zatáhnout, ale pršet by nemělo. Později večer pak bude opět oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty až 23 stupňů, na horách pak naměříte do 18.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zápas 7. kola fotbalové šance ligy mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nabídl spoustu zábavy. Radost měli fanoušci ofenzivního fotbalu a po závěrečném hvizdu i ti, kteří přáli domácím. Mladá Boleslav totiž vyhrála 4-0 i díky dvěma brankám křídelníka Martina Šuberta.
1: Centruje do pokutového území a je to gól! Mladá Boleslav vede 1-0 na zadní tyči, zavíral celou situaci Martin Šubert.
2: Vlastně když jsme Šubiho brali z Bčka Baníku, tak jsem věděl, že protože jsem měl půl roku ve Vlašimi, tak jsem věděl, že to je velice dobrý hráč na poslední třetinu hřiště. Teď vlastně nějak tak nadstandardně ukazuje to, proč jsme ho brali, protože fakt si myslím, že na poslední třetinu je to velice dobrý hráč. Prostě vám to taky někdy lepí. No.
1: Zhodnotil výkon Martina Šuberta kouč Mladé Boleslavy Aleš Majer. Ten je sám překvapený ze střelecké formy 24-letého křídelníka, který s 5 brankami v 6 zápasech vede pořadí ligových střelců.
2: Abyste se dostal do národního týmu, tak tu výkonnost prostě to musí být dlouhodobější, že tak samozřejmě je to skvělý, když hráč takhle vylítne, ale ta výkonnost třeba musí být opravdu dlouhá, třeba jednu sezónu opravdu, aby ten hráč se opravdu mohl dostat do národního týmu, protože to je prostě nejvíc, kam se můžete dostat.
1: Dodal Majer, který zároveň ocenil posilování kádru právě hráči z Ostravy. Kromě Šuberta zářil na trávníku i útočník Jiří Klíma. Další baníkovci Samuel Grigar, Jaroslav Harušťák a Marek Havran nemohli hrát kvůli dohodě o hostování a naskočí v dalších zápasech.
2: Nevím, jestli kluci neměli něco v šatně. Šuby už hrál několikátý zápas proti Baníku a Jirka Klíma taky. Tím, že nemohli kluci nastoupit, tak to takový téma nebylo, ale je to pro nás vynikající přípravka.
1: Po závěrečném hvizdu vládla v Mladé Boleslavi euforie domácích, kteří spolu se Slavií Praha ještě v ročníku neprohráli a jsou aktuálně třetí. I když triumf nad Ostravou 4-0 vypadá jednoznačně, na hřišti měli vyložené šance oba týmy. Zatímco středočeši proměňovali, Baník trefil 3x tyčku.
2: Myslím, že jsme měli i další možnosti, ale Baník jich měl taky hodně a ten zápas se samozřejmě rozhodoval v prvním poločase, kdy my jsme ty naše příležitosti využili a Baník ne. Myslím si, že opravdu jsme viděli krásné utkání s poměrně krutým výsledkem pro Baník, ale my jsme samozřejmě rád, že to takhle dopadlo.
3: My jsme prostě tým, společně prohráváme, vyhráváme a jsme ten zápas prohráli nezodpovědností a špatnou defenzivou. To mužstvo zatím nedává góly. Ono je nedává ani na tréninku, zlepšuje se to. A tohle to je prostě první krok, vypracovávat si šance. Já jsem s tím, jakým způsobem jsme hráli do ofenzivy, strašně spokojený. Jsme ten zápas prohráli nezodpovědností a špatnou defenzivou.
1: Shodli se trenéři Aleš Majer a Roman Skuhravý. Dvakrát orazítkoval brankovou konstrukci hostující Filip Kubala.
4: Jedním slovem asi na ten výsledek vypadá pro nás hrozně ošklivě a lekce z produktivity.
1: Fotbalisté Baníku zůstali po utkání v Mladé Boleslavi. Domácí jim před středeční dohrávkou v Jablonci umožnili trénovat na klubových hřištích. Středočeši budou znovu hrát až v sobotu v Liberci. Z Mladé Boleslavi František Typovský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Ve studiu je František Tichý, čekají vás krátké zprávy.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Za týden začne série výluk na železniční trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. Železničáři budou pracovat na údržbě trati. První výluka bude od 14. do 16. září v úseku mezi Friedlandem nad Ostravicí a Ostravicí. Český Těšín dokončil značení nových parkovacích míst. Vznikly na ulicích, kde byli lidé zvyklí nechávat auta po stranách silnice. Radnice novým vodorovným značením zvýšila bezpečnost a plynulost provozu. Přes 50 nových parkovacích míst přibylo na ulicích Akátová, Zelená, Rozvojová a taky na ulici Leoše Janáčka. Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Zkracuje se i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz. Pískovcový kříž z roku 1893 ve Dvorcích na Bruntálsku je opravený. Památka na cestě do Budišova nad Budišovkou byla ve špatném technickém stavu a některé kamenné bloky se rozpadaly. Opravit ho nechala obec a v polovině září čeká kříž svěcení. Jaké nás dnes čeká počasí? Ráno polojasno, během dne oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách kolem 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor dejte na Opavsku na silnici 56 v Kozmicích. Je tam pro poruchu odstavené osobní auto. Projíždějte místem opatrně. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích bez hlášených nehod a plynulý. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka k poslechu našeho dnešního dopoledního vysílání. To je to, co nabídnu už za pár minut. Teď necháme zpívat Ivetu Bartošovou. Pěkné ráno.

Naším dnešním pondělním dopoledním hostem bude Lenka Brečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, v Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec, a také o životě, který se tanci podřizuje. O tom všem bude vyprávět Kateřině Huberové. Vy si to můžete poslechnout dnes dopoledne mezi 11. a 12. hodinou. Teď Joe Cocker a hned poté telefonát s ostravským meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s Evou Richtárikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jaké je pondělní ráno u nás v regionu.
2: Oblohu máme většinou polojasnou a teploty klesly poměrně výrazně. Většinou se pohybují kolem 6-7 stupňů Celsia, ovšem v takových těch typických chladnějších lokalitách na Bruntálsku, tam jsou i kolem 3 stupňů Celsia. No a fouká slabý proměnlivý vítr jen do 3 metrů za sekundu, nebo je úplně klidno.
1: Je tady pondělí s datem 7. září. Jak bude v průběhu celého dne?
2: Oblačnosti nám během dne spíše přibude, většinou pak očekáváme oblačno, přechodně i zataženo, později večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty se budou v maximech pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia a vítr povane slabý, během dne se jen mírně rozfouká na jižní, jihozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: Tam už nás čeká výrazné oteplení, v noci bude zpočátku ještě více oblačnosti, ale postupně se bude vyjasňovat. Teploty se většinou udrží mezi 16 až 13 stupňů Celsia, v údolích se mohou ještě ojediněle pohybovat kolem 10 stupňů a vítr povane během noci zpočátku slabý, místy pak mírný, jeho západní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty čekáme mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 25 stupni a vítr povane mírný, jeho západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Mějte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Hlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Dnes pondělí máme a proto se ho opět po 13. hodině dočkáte. Jeho moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly a jeho dnešním hostem bude scénárista seriálu Vyprávěj Rudolf Merkner. My pro vás máme jednu takovou zvukovou pozvánku k tomuto pořadu.
1: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout už dnes odpoledne chvíli po 13. hodině. Hostem Oskara S. bude tentokrát scénárista Rudolf Merkner.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Krajský soud v Ostravě začne rozplétat případ miliardového podvodu a tisíců poškozených investorů. Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Před námi je oblačný den s teplotami přes 20 stupňů. Dnes je pondělí s datem 7. září. Dobré ráno u zpráv vám přeje František Tichý. V Ostravě dnes začne soudní proces kvůli podvodu za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4 tisíce investorů. Poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Případ je mimořádný svým rozsahem. Soud se bude zabývat rozsáhlými bankovními transakcemi, datovými analýzami nebo znaleckými posudky. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o víc než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po nehodě na kole. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. AI agenti za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech. Podobně je na tom Česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
3: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
2: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasko-Antalsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava si třetí ligové vítězství za sebou nepřipsali. V 7. kole nejvyšší soutěže prohráli v Mladé Boleslavi 0-4, i když v utkání třikrát trefili tyč. Kouč Slezanu Roman Skuhravý přiznal, že jeho tým trápí z kraje sezóny kolísavá forma.
4: Ten výsledek je odrazem toho, jakoby, co se dělo na hřišti, co se týká zodpovědnosti. A my jsme ve fázi, kdy nás tohle to asi nepotkalo naposledy. Ta syrovost a ty výkyvy prostě tam jsou. Jeden zápas vám funguje defenzíva. Druhý zápas o trošku líp ofenzíva, takže bez jakýchkoliv výmluv jsme dostali školu z efektivity a zaslouženě jsme prohráli.
2: Ve středu čeká fotbalisty Baníku dohrávka v Jablonci. V neděli nastoupí před vlastními fanoušky proti Pardubicím. Počasí. Ráno čekáme v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 18 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor dejte na Opavsku na silnici 56 v Kozmicích. Je tam pro poruchu odstavené osobní auto. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V
0: František Tichý, Petr Soukup, staráme se o dnešní pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. No a protože máme pár minut po šesté, budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. A dnes vidíme v kalendáři pod datem 7. září jméno Regina, což je ženské jméno, které má latinský původ a jeho význam zní královna anebo vládkyně. Všem nositelkám tohoto jména přejeme tedy vše dobré, krásný sváteční den a zaspívá jim teď také Marek Ztracený.

0: Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Pořád ale figuruje na soupisu lokalit, ve kterých by vodní nádrže v budoucnu vzniknout mohly. Téma pro reportáž nabídneme i krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z židlí. Cvik je v sedě na zemi. Pokrčená kolena, brada přitažená na hruď, mírně ohnutá záda. Vpravo na úrovni ramen držíme židli. S výdechem vyrotujeme ramena a přeneseme židli nalevo. Opět s výdechem vrátíme zpět. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mrkneme, jak to aktuálně vypadá s počasím v našem moravskoslezském regionu. Většinou je všude jasno, ale také chladno. Pokud se zaměříme na Frýdek Místek, teploměr tam ukazuje 7 stupňů Celsia. Ještě větší chladno je v Opavě, tam teď naměříte pouhých 5 stupňů. Prognóza od meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že den bude příjemný, většinou polojasný. V průběhu dne začne přibývat oblačnosti, ale večer by se opět měla začít rozpouštět. Teploty v nížinách 20 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18 stupni.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: To byla Eva Farná. Na území České republiky je celkem 86 míst vyčleněných pro případnou stavbu přehrad a vodních nádrží. Vyplývá to z generelu chráněných lokalit, který v minulosti vypracovalo Ministerstvo zemědělství. V současném období sucha se tento seznam znovu dostává do popředí. Najdete tam také obce, které s přehradou nesouhlasí a chtějí se bránit. Příkladem je Horní Lomná na Frýdecko-Místecku.
1: Cyklostezka hned vedle řeky, nová alej. Vidím tady autobusovou zastávku od bočku k horskému hotelu. Přímo tady v těchto místech jsme uprostřed uvažované vodní nádrže Horní Lomná v Beskydech.
2: No prostě to tu nechceme, tu přehradu. Nás by to jako celkově všecko poškodilo. Odmítáme to.
1: Co vy jste proti?
3: No určitě, jak proč to tu budeme mít tady? Prostě jsme v Beskydech, kde to nepatří.
1: Stejně jako dvě oslovené obyvatelky vesnice to vidí i nezávislý a v komunálních volbách znovu kandidující starosta Horní Lomné Kamil Kavulok. Celé okolí by to podle něj zničilo.
4: Jsme zásadně proti, protože i co se týče lesu, i toho krásného údolí, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
1: Přehrada v Horní Lomné je jednou z pěti, která aktuálně figuruje v generelu chráněných lokalit na území povodí Odry. Zatím ale není o čem jednat, reagoval Marek Otava z tiskového oddělení Ministerstva zemědělství.
5: V minulosti byly k plánované nádrži v Horní Lomné opakovaně s vedením obce důvody hájení lokality projednávány a řešeny. Současné vedení obce neoslovilo státní podnik povodí Odry k diskuzi o hájení.
1: Podle starosty Kamila Kavuloka vedení obce v minulosti debaty o možné přehradě zřejmě podcenilo.
4: My to bereme jako historii, tohleto. Bereme to jako uzavřené, že ta přehrada tady nebude a každopádně se k tomu postavíme teďka a budeme se dotazovat.
1: Na území ve správě povodí Odry je zatím potvrzená stavba velké přehrady v Nových Hřminovech, menší ve Stěbořicích a podle ministerstva zemědělství i malá nádrž Polančice na přítoku Odry, která ale na soupisu chráněných oblastí není. V územní rezervě zůstávají kromě Horní Lomné taky nádrže ve Spálově, Spálené a na vodním toku Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Co je nového, poví František Tichý.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Dělníci dnes instalují kotvu na náměstí TGM v Třinci. Šestitunová kotva, někdejší za oceánské lodi Třinec, tam bude připomínat českou námořní historii. Jak upozorňuje mluvčí magistrátu Stanislav Česlar, náměstí bude dopoledne uzavřené pro dopravu. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník chtěl spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statistici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce týdne. Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. 200 žadatelů ale na peníze čeká. Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale ministerstvo životního prostředí podle mluvčí počítá. Na sídlišti Korea v Kopřivnici vzniká nové workoutové hřiště. Lidé ho najdou mezi ulicemi Karla Čapka a pod Bílou horou. Hotové má být do konce září. Sestava bude určená nejen pro sportovce, ale i pro děti. Jaké nás dnes čeká počasí? Ráno ještě v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnosti zase ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách kolem 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v Moravskoslezském kraji v tuto chvíli nemáme hlášeny, ale pozor dávejte v Dolní Bečvě. Silnice číslo 35 se opravuje a provoz je řízen semaforem. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Někdy příště, tak to byla legendární nahrávka od skupiny Katapult. Právě teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. V 6:40 pozvánka k poslechu dnešního dopoledního magazínu Křížem krajem. Zlaté boží oko kouká z interiéru kaple poblíž Lukavce na Fulnecku. Stavba je zajímavá nejen výzdobou, ale také zapojením do krajiny a pověstmi o svém vzniku. S historičkou Ostravského muzea a průvodkyní poutními výlety pod Řím Evou Ševčíkovou se právě v Lukavci potkala redaktorka Petra Štrimplová a výsledek toho jejich setkání vám nabídneme v tom dnešním toulavém magazínu Křížem krajem. Začínáme 9:10. Teď zaspívá Tony Esposito a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s Evou Richtárikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jaké je pondělní ráno u nás v regionu.
2: Oblohu máme většinou polojasnou a teploty klesly poměrně výrazně. Většinou se pohybují kolem 6-7 stupňů Celsia, ovšem v takových těch typických chladnějších lokalitách na Bruntálsku, tam jsou i kolem 3 stupňů Celsia. No a fouká slabý proměnlivý vítr jen do 3 metrů za sekundu, nebo je úplně klidno.
1: Je tady pondělí s datem 7. září. Jak bude v průběhu celého dne?
2: Oblačnosti nám během dne spíše přibude, většinou pak očekáváme oblačno, přechodně zataženo, později večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty se budou v maximech pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia a vítr povane slabý, během dne se jen mírně rozfouká na jižní, jihozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: Tam už nás čeká výrazné oteplení, v noci bude zpočátku ještě více oblačnosti, ale postupně se bude vyjasňovat. Teploty se většinou udrží mezi 16 až 13 stupňů Celsia, v údolích se mohou ještě ojediněle pohybovat kolem 10 stupňů a vítr povane během noci zpočátku slabý, místy pak mírný jihozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty čekáme mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 25 stupni a vítr povane mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kam dnes vyrazit ve volném čase? Otázka, na kterou se pokusíme dát teď odpověď. V 10 hodin dopoledne už začíná v krnovské synagoze světová premiéra snímku, který byl vytvořen umělou inteligencí. Jmenuje se Rabín, který se vrátil. Zajděte se podívat. Příjemné dopoledne můžete strávit i v knihovně Jaroslava Seiferta v Havířově. Od 10 dopoledne se tam budou hrát žolíci a zároveň vám knihovnice představí knižní novinky. A do Opavy jste zváni na výstavu, která přiblíží 60 let povodí Odry. K vidění je ve foaje kavárny Obecního domu.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Horní Lomná nesouhlasí se stavbou přehrady, je v územní rezervě pro nové vodní nádrže. Vláda probere růst minimální mzdy, příští rok by mohla stoupnout o 2,5 tisíce korun. Charitativní bazar s oblečením podpoří výstavbu nového domova pro seniory v Ostravě. Čeká nás oblačný den s teplotami přes 20 stupňů. Dobré pondělní ráno s datem 7. září vám přeje František Tichý. Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Reaguje tak na aktuální soupis chráněných oblastí pro případnou stavbu vodních nádrží. V povodí Odry je takových míst celkem 5.
4: Jsme zásadně proti, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
5: A poškodilo by to celé okolí, říká nezávislý a v komunálních volbách kandidující starosta Horní Lomné Kamil Kavulok. V minulosti ale obec proti přehradě nebyla a jiné informace nejsou. Reagoval Marek Otava z tiskového odboru Ministerstva zemědělství.
6: Současné vedení obce neoslovilo státní podnik Povodí Odry k diskuzi o hájení.
5: Horní Lomná se bude podle slov starosty bránit. Další územní rezervy pro vodní nádrže v povodí Odry jsou ve Spálově, Spálené a v lokalitě Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští 2 roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 tisíc zaměstnanců. O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má podle návrhu ministerstva financí být 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdřív ho ale chtějí představit ministryni financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z ANO.
7: Máme duplicitní agendy, chceme používat digitalizaci a chceme prostě škrtat tady v těchto věcech. Rozhodně nehodláme škrtat v sociálních dávkách, v důchodech, v dalších věcech, které se týkají prostě životní úrovně občanů.
3: S Alenou Schillerovou má SPD o rozpočtu na příští rok jednat taky v úterý dopoledne. Stavbu domova pro seniory svaté Hedviky finančně podpoří výtěžek z charitativního bazaru na radnici obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dnes až do 18 hodin večer si můžou zájemci vybrat z nabídky oblečení z druhé ruky ve dvoraně úřadu. Nový charitní domov má posloužit k ubytování 38 seniorů, včetně těch s demencí nebo apalickým syndromem. S nápadem uspořádat benefiční bazar přišel podle mluvčího ostravské charity Dalibora Krauta nadační fond Moment.
8: Celý výtěžek benefičního bazaru, který inicioval nadační fond, bude použít na výstavbu nového domova pokojného stáří svaté Hedviky, který Charita Ostrava chce během 3 let zbudovat v Ostravě Vítkovicích.
0: Počasí.
3: Ráno čekáme v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 18 stupňů, povane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína vás zdrží omezení za Hradcem nad Moravicí. V lokalitě Salaš se kvůli práci na vozovce bude jezdit až do 16. září. Kyvadlově jedním pruhem. Aktuální informace ze silnic volejte na číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je po 7. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. O dnešní vysílání se až do 9. hodiny dopolední budou starat František Tichý a Petr Souvku. Přejeme vám vše dobré a můžeme také nabídnout to, čemu se až do 7:30 budeme věnovat. Z muziky uslyšíte třeba Honzu Kalouska, Petra Spáleného anebo zpěvačku Tinu Turner. Také vám nabídneme nový rozhlasový seriál, jmenuje se Řidičská abeceda. První díl tady bude krátce před 7:30, ale ještě předtím se Artur Kubica ve své rubrice Dvakrát měř jednou řeš zaměří na nemoci ořešáků.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Už za pár minut pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den budeme radit, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. První díl našeho seriálu od nás můžete čekat už za 9 minut. Teď ale se svými dobrými nápady do vysílání přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Co se děje s plody ořešáku, když má slupky v plodech zelené, pak zčernají a nakonec plod splesnivý? Co takovému stromu chybí? Ptal jsem se na to odborníků a ti říkají, že je to černá strupovitost ořešáku a dá se to ovlivnit několika způsoby. Ten první je, že strom nemá být zasazený po jiném ořešáku a musí tam být navíc sucho a větrno. Tedy ořešák musí být v prostoru. A když ho máte na nevhodném místě, kde je třeba mezi domy, vlhko, moc tam nefouká, tak je dobré korunu ořešáku prořezat, provzdušnit, prosvětlit. A teď kdy řezat? U tenkých větví, které obejmete prsty na ruce, tak ty se dají řezat, když mají nové přírůstky zhruba 10 až 15 cm dlouhé. U těch silnějších větví se řez dělá, když přírůstky mají 30 cm. Jenže co zahradník, to odborník. A oni sami se nezhodnou, kdy a jak ořešák nejlépe ostříhat. Někdo říká v srpnu, jiný koncem jara a další v polovině května. Ovšem důležité je, aby koruna byla vzdušná a také je dobré ořešák přihnojit plným hnojivem s obsahem stopových prvků, tedy komplexní výživou pro rostliny, která dodává dusík, fosfor, draslík a navíc i potřebné mikroprvky v jednom přípravku. Zdraví vás.

0: Kutil, Tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpívala nám Tina Turner, 7 hodin 18 minut, mrkneme na počasí.
1: Počasí.
0: Je sice hezky slunečno, ale také chladno. V Českém Těšíně teď naměříte necelých 7 stupňů Celsia, ještě o stupeň méně mají ve Frenštátě pod Radoštěm. Prognóza na dnešek je ale celkem sympatická. V průběhu dne by většinou mělo být polojasno, místy přijde více mraků, ale k večeru by se ta oblačnost zase měla rozpouštět. Teploty v nížinách až 23 stupňů, na horách naměříte do 18. Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívá nám Kateřina Marie Tichá, je 7 hodin 23 minut a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná, je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinný nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřný útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v saloním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu je připraven František Tichý.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Za týden začne série výluk na železniční trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. Železničáři budou pracovat na údržbě trati. První výluka bude od 14. do 16. září v úseku mezi Friedlantem nad Ostravicí a Ostravicí. Český Těšín dokončil značení nových parkovacích míst. Vznikly v ulicích, kde byli lidé zvyklí nechávat auta po stranách silnice. Radnice novým vodorovným značením zvýšila bezpečnost a plynulost provozu. Přes 50 nových parkovacích míst bylo na ulicích Akátová, Zelená, Rozvojová a taky na ulici Leoše Janáčka. Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Zkracuje se i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz. Pískovcový kříž z roku 1893 ve Dvorcích na Bruntálsku je opravený. Památka na cestě do Budišova nad Budišovkou byla ve špatném technickém stavu a některé kamenné bloky se rozpadaly. Opravy toho nechala obec a v polovině září čeká kříž svěcení. Jaké nás dnes čeká počasí? Ráno ještě polojasno, během dne oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Se zdržením počítejte na silnici číslo 46 na Opavsku v katastru obce Jakartovice, části obce Hořejší Kunčice. Kvůli opravě propustku je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: I kapela Olympic si našla cestu do dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava 7 hodin 40 minut. Mamografická centra na Ostravsku řeší zmatek kolem žádanek. Ženy se ptají, volají a někdy přicházejí s představou, že k vyšetření na rakovinu prsu už žádanku nepotřebují. Podle nemocnic a ministerstva zdravotnictví ale tak jednoduchá změna pravidel nenastala. Mamograf bez žádanky lze podstoupit jen ve výjimečných případech.
1: Mamograf Vítkovické nemocnice je hned v přízemí. A hned na dveřích té čekárny jsou jasné a velmi zřetelné informace, že zdravotníci potřebují žádanku od praktika nebo gynekologa.
2: Během těch letních měsíců spousta žen bylo přesvědčených o tom, že ta praxe se změnila a je jiná. Za měsíc červenec a srpen na našem mamografickém pracovišti přišlo celkem 87 žen bez žádanky.
1: Popisuje mluvčí Vítkovické nemocnice Radka Miloševská.
2: I nadále platí, že k mamografickému vyšetření vystavuje stále žádanku registrující gynekolog nebo registrující všeobecný praktický lékař.
1: Nejasnosti kolem žádanek řešili i tady v Ostravské fakultní nemocnici. Pacientkám vše musela trpělivě vysvětlovat Michaela Rohlová, která tady na mamografu pracuje na recepci.
3: Oni se ptají, slyšeli jsme, že žádanka nemusí být.
1: Aha, a vy jim řeknete?
3: A my řekneme, musí být, nic se nemění, opravdu vysvětlujeme, hlavně upozorňujeme, že žádanka musí být.
1: Žádanku tady vystaví jen ve výjimečných případech, potvrzuje vedoucí lékařka mamocentra Markéta Pernicová.
4: Skutečně teď poslední dobou vznikl trošku chaos nebo nedorozumění mezi pacientkami a teda musím říct asi díky tomu, že byl nešťastně zvolený titulek v novinách, kde se psalo, že ženy nepotřebují žádanku, což není pravda.
1: Podle Jany Dobré z ministerstva zdravotnictví je doklad stále nutný a bez něj se pacientky k vyšetření běžně nedostanou.
5: Je pro nás důležité, aby ženy měly o nové úpravě jasné informace. V praxi se ukazuje, že některé z nich mohly nabít dojmu, že žádanku již vůbec nepotřebují. Na webových stránkách ministerstva jsme zveřejnili podrobný popis toho, co se změnilo a jak má nový postup fungovat. Standardní cestou ke screeningové mamografii nadále zůstává žádanka od registrujícího gynekologa nebo praktického lékaře.
1: Mamografické vyšetření ročně absolvuje 800 000 žen. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.

0: Počasí.
1: V 7.45 nabídneme klasické informace od našich meteorologů. Na lince Marie Glofáková, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme aktuální situací.
2: Tak aktuálně je na obloze jen troška vysoké oblačnosti, cirovité, průsvitné, takže je vidět většinou je modrá obloha. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí, 7. zářijový den, jak bude?
2: Teď ráno bude ještě slunečno, v průběhu dne bude přibývat oblačnosti, přechodně může být v odpoledních hodinách až zataženo a později večer bude oblačnosti opět částečně ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne trošičku zesílí a bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 5 až 5 metry za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí bude pak následně v noci a co přinese úterý?
2: Zpočátku noci bude ještě zvětšená oblačnost, postupně se vyjasní. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia, v údolích ojediněle mohou klesnout na hodnoty kolem 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den bude slunečno s nejvyššími teplotami mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 25 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Informace o počasí budou kompletní ještě, když nám napovíte tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 75 až 95%.
1: S předpovědí počasí nás seznámila Marie Glofáková. Díky za to, pěkný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
4: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
3: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 52 minut, čas nabídnout opět pár pozvánek. Manželské etídy, tak to je název koncertu, který můžete navštívit v Bruntále. Představí se na něm Hana a Radek Baborákovi. Začíná se v 7 večer v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Hudbě bude patřit i ostravská komorní scéna Arena. Od 7 večer tam vystoupí pražské duo Toša. A pokud se stavíte v návštěvnickém centru v Novém Jičíně, tak si můžete prohlédnout výstavu k 70. výročí folklorního souboru Javorník. No a teď už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Anna K.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Málka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli montáži kotvy je dopoledne uzavřené náměstí TGM v Třinci pro dopravu. Ve Zlíně znovu pokračuje demolice požárem zničené budovy 34. Pojišťovny v Česku využívají umělou inteligenci, hlavně na likvidaci škod čelních skel. Dnešek bude oblačný s teplotami do 23 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré pondělní ráno. Dělníci dnes instalují kotvu na náměstí TGM v Třinci. Šestitunová kotva někdejší za oceánské lodi Třinec tam bude připomínat českou námořní historii. Jak upozorňuje mluvčí magistrátu Stanislav Česlar, náměstí bude dopoledne uzavřené pro dopravu.
3: Z důvodu montáže kotvy z lodi Třinec bude komunikace mezi okružními křižovatkami na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka uzavřena přibližně od 8 do 12 hodin. Objízdná trasa povede po ulicích Jablonkovská, Okružní a Komenského.
1: Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod, většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%, co dřív trvalo likvidátorovi 20 minut, zvládne umělá inteligence za 3 minuty. Pavel Lukeš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
4: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům.
1: Během 3 let chce pojišťovna automatizovat vyřizování zhruba 70% všech přijatých pojistných událostí. Ve věku nedožitých 70 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Byl potomkem starobylého rodu Šternbergů. Po těžké nemoci zemřel ve Vídni. Informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Šternberg se narodil v roce 1956 v Praze. S rodinou po okupaci v roce 1968 emigroval do Vídně. Po restitucích v roce 1992 pomáhal otci se správou majetku. Po jeho smrti ji převzal úplně. Péči o hrad teď bude mít na starost Šternbergova dcera.
2: Sport.
1: Fotbalistům Baníku Ostrava skončila série 3 vítězných zápasů. V 7. kole domácí šance ligy prohráli v Mladé Boleslavi 0-4, když sami zahodili několik velkých šancí na skórování. Zatímco středočeši proměňovali, Slezané 3x trefili tyčku. Své pocity popsal útočník Baníku Filip Kubala, který sám orazítkoval brankovou konstrukci 2x.
5: Jsi škoda, že se to odrazilo zevnitř a ne do brány, ale za toho golmana. Ta druhá zase se mi trefil moc z toho přímáku moc venku a že je škoda, že ne víc dovnitř. Přesně myslím, že by tam nebyl golman. Jedním slovem asi na s***. Ten výsledek vypadá pro nás hrozně ošklivě a lekce z produktivity.
1: Ve středu čeká fotbalisty Baníku dohrávka původně odloženého zápasu 5. kola v Jablonci. V neděli pak doma přivítají Pardubice.
2: Počasí.
1: Ráno čekáme v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne oblačno, přechodně až zataženo. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor, dejte na D48 v Třanovicích. Na 62. kilometru ve směru na Frýdek Místek stojí porouchané vozidlo. Průjezd je se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: František Tichý a Petr Soukup, máme na starosti dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava, 4 minuty po 8. Vám přejeme pěkné pondělí s datem 7. září. Už za pár minut nás doplní Martin Písařík, který se stará o rubriku Co v učebnicích nebylo, dnes se zaměří o Mrtvém moři. A vy ty informace uslyšíte po písních Michala Davida a Heleny Vondráčkové.

0: Máme 11 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. My nabídneme už za pár minut aktuální informace z Hornilomné v Beskydech. Tam totiž odmítají stavbu přehrady na svém území. Pořád obec figuruje na soupisu lokalit, ve kterých by vodní nádrže v budoucnu mohly vzniknout. Téma podrobně rozebereme v reportáži krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku slunečné, teploty už také začaly stoupat. V tuto chvíli v Třinci naměříte 11 stupňů, Nový Čín hlásí teplotu 9 stupňů Celsia. Prognóza na pondělí hovoří o tom, že den bude příjemný, většinou tedy polojasný, v průběhu dne může přijít více oblačnosti. Měla by se ale později k večeru zase rozpustit a pršet by nemělo. Teploty se budou pohybovat v nížinách do 23 stupňů, na horách pak naměříte od 14 do 18 stupňů. Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval náma Daniel Hulka, posloucháte Český rozhlas Ostrava i v 8 hodin 20 minut. Na území České republiky je celkem 86 míst vyčleněných pro případnou stavbu přehrad a vodních nádrží. Vyplývá to z generelu chráněných lokalit, který v minulosti vypracovalo Ministerstvo zemědělství. V současném období sucha se tento seznam znovu dostává do popředí. Najdete tam ale také obce, které s přehradou nesouhlasí a chtějí se bránit. Příkladem je Horní Lomná na Frýdecku Místecku.
1: Cyklostezka hned vedle řeky, nová alej, vidím tady autobusovou zastávku od bočku k horskému hotelu. Přímo tady v těchto místech jsme uprostřed uvažované vodní nádrže Horní Lomná v Beskydech.
2: No prostě to tu nechceme, tu přehradu. Nás by to jako celkově všecko poškodilo. Odmítáme to.
1: Co vy jste proti?
3: No určitě, jak proč to tu budeme mít tady? Prostě jsme v Beskydech, kde to nepatří.
1: Stejně jako dvě oslovené obyvatelky vesnice to vidí i nezávislý a v komunálních volbách znovu kandidující starosta Horní Lomné Kamil Kavulok. Celé okolí by to podle něj zničilo.
4: Jsme zásadně proti, protože i co se týče lesu, i toho krásného údolí, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
1: Přehrada v Horní Lomné je jednou z pěti, která aktuálně figuruje v generelu chráněných lokalit na území povodí Odry. Zatím ale není o čem jednat, reagoval Marek Otava z tiskového oddělení Ministerstva zemědělství.
5: V minulosti byly k plánované nádrži v Horní Lomné opakovaně s vedením obce důvody hájení lokality projednávány a řešeny. Současné vedení obce neoslovilo státní podnik povodí Odry k diskuzi o hájení.
1: Podle starosty Kamila Kavuloka vedení obce v minulosti debaty o možné přehradě zřejmě podcenilo.
4: My to bereme jako historii, tohleto. Bereme to jako uzavřené, že ta přehrada tady nebude a každopádně se k tomu postavíme teďka a budeme se dotazovat.
1: Na území ve správě povodí Odry je zatím potvrzená stavba velké přehrady v Nových Heřminovech, menší ve Stěbořicích a podle ministerstva zemědělství i malá nádrž Polančice na přítoku Odry, která ale na soupisu chráněných oblastí není. V územní rezervě zůstávají kromě Horní Lomné taky nádrže ve Spálově, Spálené a na vodním toku Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Michalka. Krásná zdravá svačina.
1: Společnost ve studiu mi dělá František Tichý, je neklamný signál z toho, že vám budou nabídnuty krátké zprávy. Už za pár chvil.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Dělníci dnes instalují kotvu na náměstí TGM v Třinci. Šestitunová kotva někdejší zaoceánské lodi Třinec tam bude připomínat českou námořní historii. Jak upozorňuje mluvčí magistrátu Stanislav Česlar, náměstí bude dnes dopoledne uzavřené pro dopravu. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník chtěl spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce týdne. Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za opatření proti vlkům. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Ovšem 200 žadatelů na peníze ještě čeká. Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale ministerstvo životního prostředí podle mluvčí počítá. Na sídlišti Korea v Kopřivnici vzniká nové workoutové hřiště. Lidé ho najdou mezi ulicemi Karla Čapka a pod Bílou horou. Hotové má být do konce září. Sestava bude určená nejen pro sportovce, ale i pro děti. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku polojasno, během dne oblačno, přechodně až zataženo. A večer bude oblačnosti znovu ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S komplikacemi počítejte na silnici 58 u Trojanovic na Novojičínsku. Srazila se tam dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, řiďte se pokyny policie. Na nehodu dvou osobních aut pak dejte pozor také ve Vendrini nebo u obce Ropice. Střet dvou osobních aut policie šetří také v Ostravě v ulici Nad Porubkou. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už za pár minut si budeme v rubrice Ověřovna věnovat manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a v Číně. Počkejte si na to společně s Michalem Prokopem.
4: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, přejeme pěkné ráno. Možná i vy jste na internetu v poslední době narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Není tohle pravda, tématu se věnují redaktoři serveru iRozhlas.cz a to v pravidelné rubrice Ověřovna. Detaily už teď pro nás má Sylvie Mikulcová. Sylvie, pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak zkusme nejdříve popsat tu dezinformaci.
1: Příspěvek se objevil před týdnem na síti X a nazbíral tam už 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných loží. Prý se v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: Pojďme vysvětlit, jak je to tedy doopravdy.
1: Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví, souvislosti mezi stavbou jedné z nich a povodní, ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal expert na ledovce Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole rádově kilometry nebo desítky kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost. Takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysoko položené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN, tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. A další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
0: No a co v tuhle chvíli odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
1: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina doplněná o horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta se po protržení hráze přeměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala vše, co jí stálo v cestě. Podle Jana Kavana zatím částečně může být už i zmíněná klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil, a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velké produkci vlastně tepelné vody. Ledovec hodně roztál a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva té roztáté vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
1: Povodně mají v tuto chvíli už v Číně i Nepálu přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
0: Podrobnosti a také další díly Ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. U mikrofonu spolu se mnou byla redaktorka Sylvie Mikulcová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Dnes po ránu jsme se ještě nepodívali, jak to vypadá na horách, tak tedy v Beskydech na vrcholu Lysé hory slunečno, teplota 10 stupňů Celsia, o 2 stupně méně registrují na pradědu v Jeseníkách. Pokud se dnes vypravíte na hory, tak počítejte s tím, že tam bude maximální teplota okolo 18 stupňů Celsia. V nížinách bude tepleji, očekávejme většinou polojasný den, přechodně přijde více oblačnosti, k večeru zase odejde, teploty 20 až 23 stupňů.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec, a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Podvod za více než miliardu korun se dnes začne projednávat na krajském soudě v Ostravě. Čeho se týká a podrobnosti k němu nabídne František Tichý ve zprávách. Stane se tak přesně za 7 minut. Pak už začne dopolední program s Vláďou Šmehlíkem. Proto se od mikrofonu pro dnešek loučí Petr Souku. Mějte pěkné pondělí.
1: Zasmějte se s námi. To se ptá policista kolem jdoucího. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin? A ten pán vyhrne rukáv a povídá, bude za 5 minut 11. A ten policista zrudne vzteky a říká, člověče, to mě nezajímá, kolik bude za 5 minut. Já chci vědět, kolik hodin je teď. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krajský soud v Ostravě začíná rozplétat případ miliardového podvodu a tisíců poškozených investorů. Zemřel Richard Tesařík, spoluzakladatel skupiny Jojo Band. Dvorce na Bruntálsku obnovili historický kříž na cestě do Budišova nad Budišovkou. Dnešek bude oblačný, s teplotami přes 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. V Ostravě dnes začíná soudní proces kvůli podvodu za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4000 investorů. Poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Případ je mimořádný svým rozsahem. Soud se bude zabývat rozsáhlými bankovními transakcemi, datovými analýzami nebo znaleckými posudky. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím nezhodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
2: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
0: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Skupinu Jojo Band založil spolu se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Tesařík i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o víc než 20 let. Vladimír zemřel v roce 2003 po nehodě na kole. Pískovcový kříž z roku 1893 ve Dvorcích na Bruntálsku je opravený. Památka na cestě do Budišova nad Budišovkou byla ve špatném technickém stavu a některé kamenné bloky se rozpadaly. Opravit ho nechala obec a v polovině září čeká kříž svěcení. Práce měl na starost restaurátor Stanislav Kliučík.
3: Vrchná část dominantu kříža odpadávala. Byly odsudzené dva litinové předměty, Panna Mária Bolestná a odlitek korpusu Krista. Postupně byl objekt reštaurovaný a na finál byly osadené spomínané dva odliadky, aby se doplnil takto někdy zaniklý homogénní celok.
1: Počasí.
0: Zpočátku dne ještě čekáme v Moravskoslezském kraji polojasno, během dne pak bude oblačno, přechodně až zataženo, večer ale bude oblačnosti zase ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách čekejte teplotu kolem 16 stupňů Celsia. Povane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 58 u Trojanovic na Novojičínsku. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři a řiďte se pokyny policie. Nehoda dvou osobních aut je také v Havířově, a to v Dlouhé třídě. Také tam dejte pozor. Aktuální informace ze silnic volejte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři a půl minuty po 9. hodině, tak tohle byl František Tichý a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. A jako tradičně i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Tentokrát nás na výlet vezme redaktorka Petra Štrimplová a vezme nás na Fulnecko, konkrétně do Lukavce. Tam je totiž spojená s mlynáři a taky s mokřady kolem, kvůli kterým, kvůli podle podle pověsti také vznikla malebná kaple s božím okem poblíž Lukavce. To je pozvánka do Oderských vrchů a do Poodří. Náš rozhlasový výlet začíná za malou chvíli. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava a taky s Františkem Tichým a Vladimírem Šmehlíkem. Tak tedy dobré dopoledne.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: 9 hodin a téměř 12 minut, ladíte dobré dopoledne a právě teď začíná křížem krajem. Zlaté boží oko kouká z interiéru kaple poblíž Lukavce na Fulnecku. Stavba je zajímavá nejen výzdobou, ale také zapojením do krajiny a pověstmi o svém vzniku. S historičkou Ostravského muzea a průvodkyní poutními výlety po Odřím Evou Ševčíkovou se do Lukavce vypravila i naše redaktorka Petra Štrimplová.
2: Tak my se odrazíme od toho božího oka, které na nás vlastně zhlíží z interiéru malé kapličky. Je to kaple paní Ševčíková zasvěcená.
3: Je to kaple Nejsvětější Trojice, ale někdy se jí taky říká Hájecká podle nedalekého Hájeckého mlýna. Nacházíme se v blízkosti Lukavce a když se podíváme doleva, tak už na nás kouká Fulnecký zámek.
2: Vidím ho, tam vykukuje za hradbou lesa, ale protože je vlastně na vyvýšeném takovém ostrohu, vršíčku, tak lze na něho dohlednout, byť Fulnek nevidíme, ten je schovaný. No a tak kaple, je to poutní místo.
3: Je to tak, je to kaplička zasvěcená vlastně Nejsvětější Trojici a právě tady toto zvláštní znamení, zlatě vyvedené, které tady na nás kouká, tak je symbolem, který můžeme nalézt nejenom tady v této kapličce Nejsvětější Trojici, ale právě v tom už zmiňovaném Fulneku, protože ve Fulneku na náměstí je krásná barokní perla, kostel opět taky Nejsvětější Trojice, kde můžete stejný symbol vlastně vidět přímo jak kdyby na průčelí kostela, ale stejný symbol uvidíte i na Mariánském sloupu v centru Fulneku. Samozřejmě na mnohé poznamenané třeba Danem Brownem a dalšími, tak v tom mohou spatřovat nějaký zednářský symbol, ale pro původ musíme jít trochu hlouběji do historie a to do období baroka, které samozřejmě velmi působilo na emoce a vzývalo tu zbožnost a opravdu ten symbol pochází teda z období baroka, kdy vlastně ten trojúhelník nám symbolizuje každý ten jeho roh, vlastně tu Nejsvětější Trojici, to znamená Ducha Svatého, Svatého Otce a Svatého Syna a to oko vlastně nám symbolizuje tu boží prozřetelnost, boží všemohoucnost, to, že vlastně ten Bůh je prostoupen vlastně úplně všude. Nesetkáme se s ním pouze v kostele, ale právě i v té krajině, o což samozřejmě baroko velmi usilovalo, právě proto nacházíme kapličky, boží muka a křížky podél cest. Baroko právě s krajinou velmi pracovalo a
2: takže vlastně si tak modelovali.
3: Modelovali vlastně si tu krajinu, přesně tak zasazovali tyto stavbičky vlastně do krajiny, stejně jako třeba nejrůznější i ovocné aleje a podobně. To bylo vlastně to Teatrum Mundi, to divadlo, které vlastně takto baroko vytvářelo. A můžeme vlastně na to koukat i jako na takový perlový náhrdelník, kdy vlastně ty perličky jsou takhle rozeseté vlastně do celé té krajiny. Tato kaple patřila k takzvaným čtyřem fulneckým hraničním kaplím, ke kterým patří ještě Švédská kaple na Jelením kopci, Tošovická kaple a kaple u Jerlochovické pískovny a hraniční právě z toho důvodu, že Lukavec je ještě Slezsko, ale Fulnek už je Morava. Takže se vlastně pohybujeme na zemské hranici, která oddělovala Slezsko od Moravy.
1: To říká historička Eva Ševčíková, se kterou jsme dnes na výletě v Poodří, konkrétně u kaple v Lukavci. Na místo se vrátíme zase po písničce a vy uslyšíte taky o pověstech, které odkazují ke vzniku stavby. A bude nám docela dost čva.

0: kuče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. V rámci výletů po Odřím zkoumáme teď barokní krajinu a konkrétně místo u Lukavce poblíž Fulneku, kde stojí malebná kaple Nejsvětější Trojice. S historičkou a průvodkyní výlety po Odřím Evou Ševčíkovou z Ostravského muzea se ke kapli vypravila i Petra Štrimplová a zaznamenala taky historii místa a zajímavé pověsti, které se ke kapli vážou.
3: Stavbička je to taková velmi komorní, malinká, nad zamřížovaným vstupem je letopočet 1705 a je vlastně i architektonicky tak jako vyšperkovaná. Jsou tady takové náznaky jakoby sloupů, byť je to jenom v rámci té fasády, v rámci té zdi, a jsou tam náznaky té zdobené hlavice toho sloupu, tak se s tím vyhráli pěkně.
4: No, je to velmi krásné. Podle informací, kterých jsem se dopátrala, se vlastně o tu stavbu zasloužili zdejší mlynáři, právě z nedalekého hájeckého mlýna, kteří se vlastně i o tuto kapličku snad po 300 let starali. A jak vidíme, tak proto, kdy byla založena, nemusíme ani nikde pátrat v archivních dokumentech, protože ten letopočet je přímo vlastně na kapličce. Takže kaplička zde byla vybudována v roce 1705 a opravdu ti mlynáři se zde o tu hájeckou kapličku po celou dobu starali a z archivních materiálů víme, že vlastně jedna z těch posledních rodin byla rodina Verbrů, kteří vlastně kdyby usilovali o to, aby ta kaplička zůstala zachována i pro další generace.
3: Napadá mě, je něco, co se povídalo, nějaká legenda nebo pověst, která je spojená s tímto místem?
4: Ano, my se tady nacházíme nedaleko potoka Gručovky a mělo se jednat v minulosti o krajinu velmi bohatou na mokřady a na takové nepříliš přátelská místa pro poutníky i pro cestující a obchodníky, ale ty legendy jsou teda dvě a jsou velmi teda obdobné. Pojí se s tím, že se tady tudy vydal na cestu šlechtic z nedaleké Opavy a vjel právě do těch mokřadů a utopil se.
3: Ano.
4: A na jeho počest tady byla tato kaple vybudována. To je tragická legenda, ano. Ale potom máme i tu optimistickou. A jedná se opět o šlechtice, který se vydal na cesty a opět v těch mokřadech teda se ta půda pod ním začala propadat. A on najednou začal se modlit a vzývat tu svatou trojici a prosit o záchranu života a najednou jeho kůň našel pevnou půdu pod nohami a takto si vlastně zachránil život. Takže na počest Nejsvětější Trojice, která mu takto zachránila život, byla ta kaple tady vybudována.
3: Tak končíme optimisticky, to je hezké. Je to pozvánka na výlet, pozvánka do terénu od historičky Evy Ševčíkové a vlastně průvodkyně takovými komentovanými výlety v rámci Poodří, Poutníkem v Poodří, to je ten projekt, za kterým vy stojíte, tak i tahle kaplička může být inspirací pro nějakou výpravu. Z Lukavce Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A další rozhlasový výlet nás čeká už i zítra po 9. hodině v magazínu Křížem krajem. Tentokrát nás na výlet vezme Iva Havlíčková a vezme nás do Lašského muzea v Kopřivnici. Dozvíme se zajímavosti ze života fenomenálního atleta Emila Zátopka. Třeba to, že ho kvůli dvojce z tělocviku nepřijali na učitelský ústav. Na prohlídku expozice se tedy vydáme zítra, krátce po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Víte, co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzí? A zda se jim daří lépe ve stínu nebo na slunci? Odpovědi vám za malou chvíli nabídnou naše dnešní babské rady.

0: Pražské rady.
1: Růžové, fialové, bílé, modré, hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známých okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: 9 hodin 43 minut ladíte. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je pondělí 7. září a i v tento den můžete vyhrát v našem vysílání vybavení pro správného houbaře. Stačí, když správně odpovíte na otázku naší houbařské soutěži. Takže možná byste si mohli připravit své telefony, protože hned po písničce tady bude jedna houbařská otázka pro vás.

0: Vytěžte si obalíček pro správného houbaře. Právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Kristina u telefonu.
1: Kristina, já vás zdravím, jste vášnivá houbařka?
2: Dalo by se říct.
1: Dobře. Tak myslím, že...
2: Já jsem byla, nějaký úlovek byl.
1: Jo, a kde jste byla? Beskyde, Věseník, na Čeladné. Tak fajně. Takže prosím vás, jeďte všichni do Beskyd a já půjdu do Hrabeňského lesa. Tam bude prázdno. Pojďme na to, máme tady otázku. Samozřejmě dostanete možnosti A, B, C, budete si moct vybrat, ale myslím si, že tohle pro vás bude jednoduché. Tak jste připravena?
2: Dalo by se říct taky, že jsem.
1: Tak jdeme na to. Dobře, poslouchejte. Bývá považována za gastronomický poklad. Zaujme ale také svým netradičním zjevem připomínajícím květák. Jak se tato houba vážící až 6 kilogramů jmenuje?
2: Kotrt.
1: A je to tak. Je to samozřejmě kotrč, máte správně, máte pravdu, vyhráváte houbařský balíček, ve kterém je nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka a taky rozhlasová rolnička proti medvědům. Tak jo, tak zůstaňte na telefonu, prosím, a já si napíšu vaše kontakty a blahopřeju.
2: Děkuju a krásný den všem.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Blíží se 10. hodina. V 10 hodin vám František Tichý nabídne aktuální zprávy.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Desítky žen přišly v létě do Vítkovické nemocnice na mamograf bez žádanky. Zdravotníci upozorňují, že ji stále potřebují. Využití umělé inteligence v pojišťovnictví přibývá, za likvidátory už dnes řeší většinu škod na čelních sklech. Český Těšín má více než 50 nových parkovacích míst. Bude oblačno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Zdravotníci upozorňují na zmatky kolem vyšetření na rakovinu prsu. Mnoho žen přichází bez žádanky, protože si myslí, že jde o nový způsob, jak se na mamograf dostat. Začátkem prázdnin zveřejnila VZP zprávu, že cesta na mamograf bude pro ženy jednodušší. Jenže ukázalo se, že jde o přílišné zjednodušení a taková možnost je spíše výjimečná. Desítky pacientek ale přišly bez potřebného dokladu, třeba do Vítkovické nemocnice společnosti Agel, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
3: I nadále platí, že k mamografickému vyšetření vystavuje stále žádanku registrující gynekolog nebo registrující všeobecný praktický lékař. Během těch letních měsíců spousta žen bylo přesvědčených o tom, že ta praxe se změnila a je jiná. Za měsíc červenec a srpen na našem mamografickém pracovišti přišlo celkem 87 žen bez žádanky.
1: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasko-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sary Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. AI agenti za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech. Podobně je na tom Česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
4: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
1: Český Těšín dokončil značení nových parkovacích míst. Vznikly na ulicích, kde byli lidé zvyklí nechávat auta po stranách silnice. Radnice novým vodorovným značením zvýšila bezpečnost a plynulost provozu. Přes 50 nových parkovacích míst přibylo na ulicích Akátová, Zelená, Rozvojová a taky na ulici Leoše Janáčka. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava si třetí ligové vítězství za sebou nepřipsali. V 7. kole nejvyšší soutěže prohráli v Mladé Boleslavi 0-4, i když v utkání třikrát trefili tyč. Kouč Slezanů Roman Skuhravý přiznal, že jeho tým trápí z kraje sezóny kolísavá forma.
5: Ten výsledek je odrazem toho, jakoby, co se dělo na hřišti, co se týká zodpovědnosti. A my jsme ve fázi, kdy nás tohleto asi nepotkalo naposledy. Ta syrovost a ty výkyvy prostě tam jsou. Jeden zápas vám funguje defenzíva, druhý zápas o trošku líp ofenzíva, takže bez jakýchkoliv výmluv jsme dostali školu z efektivity a zaslouženě jsme prohráli.
0: Počasí.
1: Počáteční polojasno se během dne změní na oblačno, přechodně až zataženo. Večer ale bude oblačnosti znovu ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 14 až 18 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Se zdržením počítejte na silnici 58 u Trojanovic na Novojičínsku. Po vážné ranní nehodě se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: minut po 10. hodině. Tohle byl František Tichý a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne s datem 7. září a i dnes v pondělí mám pro vás připravenu jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Chcete-li vyhrát hezký román, hezkou knížku, tak neváhejte. Dvě písničky a bude tady otázka, která vám možná zamotá hlavu, ale třeba ne, třeba pro vás bude maximálně jednoduchá. Nabídneme i rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a také se podíváme do Fakultní nemocnice Ostrava za kardiologii a budeme se bavit o krevním tlaku. To je aktuální téma, které budeme řešit v našem dopoledním vysílání. Krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal
2: do kvízu? Dobrý den, to je Robert, já bych to chtěl znovu zkusit, jestli se mi to podaří.
1: Dobře, dobře, zkoušet to klidně můžete, budu vám fandit. Tak jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak dobře, poslouchejte, Roberte. Státní podnik Povodí Odry připravuje výstavbu historicky první přehrady na řece Opavě. Zaplaví údolí mezi Křížovým, Zadním a Ptačím vrchem před obcí Zátor na Krnovsku. Jméno ale získá podle sousední obce, na jejímž katastru většinově vyroste. Víte, jak se bude nová přehrada na řece Opavě jmenovat?
2: Ne, netuším, na čem jdete.
1: Dáme odpovědi. Za A. Nové Heřmanice. Za B. Nové Pelhřimovy. Za C. Nové Heřminovy.
2: Já bych zkusil to Cčko.
1: A zkusil jste to správně, vyhráváte knížku od nás, no, konečně se vám to povedlo.
2: Můžu něco dodat?
1: Můžete dodat, samozřejmě.
2: No, já už jsem tam byl dávno na tom Krnovsku, tak já to tam znám.
1: No tak to je skvělý, tak to se vám bude dobře číst. Tak blahopřeju a zatím vydržte na telefonu.
2: Ano, vydržím, na shledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Lenka Břečková z tanečního studia Radost Impuls. Několik desítek let vychovává bohumínské tanečníky, kteří patří ke špičce v republice, Evropě i ve světě. O lásce, od které nelze odejít, o několika generacích, které milují tanec, a o životě, který se tanci podřizuje, bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

žár. Státní podnik Povodí Odry si připomíná 60. výročí svého vzniku. A kde si toto výročí můžete připomenout, tak to vám prozradím v našich rozhlasových pozvánkách a kulturních typech. Kromě toho pozveme i třeba do Bruntálu nebo do Ostravy.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec

0: Tak tohle byl Valdemar Matuška, vy ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Ta první, tak ta nás zavede do Opavy. Tam je totiž výstava, která přibližuje 60 let státního podniku Povodí Odry. K vidění je ve foaje kavárny obecního domu. Manželské etídy, tak to už je název koncertu, který dnes můžete navštívit v Bruntále. Představí se na něm Hana a Radek Baborákovi. Koncert začíná v 19 hodin v bruntálském kostele Na nebevzetí Panny Marie. A pražské duo Toša, které tvoří Michal Vrublevský na saxofon a Klára Pudláková na kontrabas, tak to už je pozvánka na koncert, který se netradičně bude konat v sále komorní scény Arena, tedy v divadle u Sýkorova mostu v centru Ostravy. Nevšední a velmi zajímavý koncert Toša, dua Toša, začíná v komorní scéně Arena u Sýkoráku v 19 hodin. Další rozhlasové pozvánky a kulturní tipy určitě najdete na našem webu. Nechte se inspirovat a koukněte se na ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 33 minut. Nejen pomocí léků, ale i mini-invazivního zákroku se na sále se dá snižovat těžko upravitelný krevní tlak. Kardiologové z fakultní nemocnice Ostrava k tomu využívají speciální ablační katetr ve tvaru spirály. S jeho pomocí přeruší nervy, zásobují ledviny a už za chvíli se s experimentem podíváme přímo na sál.

0: Pomocí speciálního ablačního katetru ve tvaru spirálky přeruší nervy zásobující ledviny a sníží tak u pacienta krevní tlak. Takový je ve stručnosti princip miniinvazivního zákroku, který u nás začali jako první dělat lékaři z fakultní nemocnice Ostrava. Novou metodu zatím využili u prvních 5 pacientů a my jsme byli přímo na sále.
1: S krevním tlakem mám potíže zhruba 10 let. Postupem času se zvyšují medikace.
2: Říká mi čtyřicátník David, který bere každé ráno 3 různé léky na tlak. Lékaři mu proto nabídli nový zákrok, po kterém by mu během několika měsíců měly hodnoty tlaku postupně začít klesat.
1: Něco s tím chci dělat, protože nechci brát prášky do konce života.
3: Tam jsou dvě takové proplatné.
2: Mezitím už lékaři z interní a kardiologické kliniky studují v předsálí angiolinky cévy na snímcích jeho ledvin. Cílit budou na takzvaný sympatický nervový systém, který ovlivňuje regulaci krevního tlaku ledvinami.
4: My za chvilinku začneme tím, že zavedeme šít do tepny v třísle, přes který budeme dále pracovat a dostaneme se k těm tepnám u ledvin.
2: Popisuje mi intervenční kardiolog Tomáš Grézl, co lékaře na sále čeká. V průběhu miniinvazivního zákroku bude pacient pod vlivem léků pospávat.
4: Snažíme se o to přerušit co největší počet nervů, které inervují vlastně ledviny. My víme, že jsou blíže a v hustší síti u těch cév, které jsou co nejblíže ledviny. A právě na to je ten nový ablační systém dedikovaný k aplikování té energie přesně v tomhle místě.
2: Lékaři pracují pod kontrolou ultrazvuku i rentgenu.
4: Teďka si zavedeme vodící drátek do ledviné tepny a po něm následně už budeme zavádět ten ablační katetr.
5: Je tam na tom rentgenu pěkně vidět ta ledvina.
4: Po stažení toho vodiče se ten katetr rozvine do takové spirálky. Má 4 ablační body. My jsme schopni ablovat 4 kvadranty té cévy zároveň během jedné ablace.
6: Nachystáš katetr, prosím.
2: Každá ablace, při které lékaři aplikují do nervů radiofrekvenční energii, potrvá přesně 1 minutu.
4: Tak, pojďme. Pan doktor právě zapíná ten ablační cyklus.
2: Komentuje intervenční kardiolog Tomáš Grézl, co právě dělá jeho kolega arytmolog Miloš Špalek.
4: A sledujeme, jak stoupá teplota na elektrodách.
5: V tuhle chvíli se ten nerv jak si pálí nebo přerušuje.
7: My se vlastně posouváme v té stěně a aplikujeme tu radiofrekvenční energii, tím pádem se přeruší to nervové vedení.
5: A těch nervů tam přerušujete teda kolik? Dá se to spočítat?
7: To se nedá spočítat. To je taková nervová pleteň, ty nervy jsou kolem té cévy.
2: Ke snížení krevního tlaku u pacientů při této léčebné metodě obvykle dojde po půl roce až roce. Proč tomu tak je, vysvětluje kardiolog Zdeněk Kramík, který pacienty k zákroku vybírá.
8: Tam dochází k jakémusi novému nastavení toho sympatického systému nervového, který vlastně reguluje ten krevní tlak, že to trvá nějakou dobu. Ty léky se ponechají stejně, jak jsou. Po roce se očekává, že ten krevní tlak klesne.
2: Výkon se hodí pro lidi, u kterých se vysoký krevní tlak nedaří upravit ani přes podávání minimálně 3 léků, jejím méně než 65 a nemají druhotnou příčinu vysokého tlaku, například zúžení ledvinové tepny nebo nadměrnou produkci specifických hormonů. Když lékaři ošetří levou stranu, přesouvají se na pravou. Za necelou hodinu a půl mají hotovo.
9: Dobře, díky.
4: Těch bočních větviček na ledvinných tepnách bylo více. Ten výkon byl o to delší, aby jsme každou nasondovali a snažili se každou ošetřit. Ty periferní, nejvzdálenější cévy, na nich je ten efekt ablace největší.
2: Popisuje intervenční kardiolog Tomáš Grézl. Úspěšnost metody je kolem 80%. I když zákrok pomůže, pacient se obvykle nezbaví léků úplně. Nově s těmito zákroky začali také lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Z ostravské fakultní nemocnice Andrea Skalická, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: myše nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin 48 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dvakrát měř a jednou řeš, to je náš pořad plný dobrých rad všeho druhu. S naším redaktorem Arturem Kubicou se tentokrát budeme zabývat nemocemi ořešáku a taky tím, jak na ně za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Co se děje s plody ořešáku, když má slupky v plodech zelené, pak zčernají a nakonec plod splesnivý? Co takovému stromu chybí? Ptal jsem se na to odborníků a ti říkají, že je to černá strupovitost ořešáku a dá se to ovlivnit několika způsoby. Ten první je, že strom nemá být zasazený po jiném ořešáku a musí tam být navíc sucho a větrno. Tedy ořešák musí být v prostoru. A když ho máte na nevhodném místě, kdy je třeba mezi domy, vlhko, moc tam nefouká, tak je dobré korunu ořešáku prořezat, provzdušnit, prosvětlit. A teď kdy řezat? U tenkých větví, které obejmete prsty na ruce, tak ty se dají řezat, když mají nové přírůstky zhruba 10 až 15 cm dlouhé. U těch silnějších větví se řez dělá, když přírůstky mají 30 cm. Jenže co zahradník, to odborník. A oni sami se nezhodnou, kdy a jak ořešák nejlépe ostříhat. Někdo říká v srpnu, jiný koncem jara a další v polovině května. Ovšem důležité je, aby koruna byla vzdušná a také je dobré ořešák přihnojit plným hnojivem s obsahem stopových prvků, tedy komplexní výživou pro rostliny, která dodává dusík, fosfor, draslík a navíc i potřebné mikroprvky v jednom přípravku. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Vláda bude probírat růst minimální mzdy. Příští rok by mohla stoupnout o 2,5 tisíce korun a koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. To jsou některá z témat, která vám nabídneme ve zprávách v celou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: Osvačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bude 11 hodin, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi František Tichý za okamžik.
5: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
5: Vláda probere růst minimální mzdy. Příští rok by mohla stoupnout o 2,5 tisíce korun. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Charitativní bazar s oblečením z druhé ruky podpoří výstavbu nového domova pro seniory v Ostravě. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 23 stupňů. Jsou tady zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání v tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 tisíc zaměstnanců. A kabinet dnes probere třeba i návrh, podle kterého má v tuzemsku i v příštích 5 letech pokračovat střídání letního a zimního času. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
6: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Ve věku nedožitých 70 let zemřel Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg. Byl potomkem starobylého rodu Šternbergů, po těžké nemoci zemřel ve Vídni. Informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Šternberg se narodil v roce 1956 v Praze. S rodinou po okupaci v roce 68 emigroval do Vídně. Po restitucích v roce 1992 pomáhal otci se správou majetku. Po jeho smrti ji převzal úplně. Péči o hrad teď bude mít na starost Šternbergova dcera. Stavbu domova pro seniory svaté Hedviky finančně podpoří výtěžek z charitativního bazaru na radnici obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dnes až do 18 hodin večer si můžou zájemci vybrat z nabídky oblečení z druhé ruky ve dvoraně úřadu. Nový charitativní domov má posloužit k ubytování 38 seniorů, včetně těch s demencí nebo apalickým syndromem. S nápadem uspořádat benefiční bazar přišel podle mluvčího ostravské charity Dalibora Krauta nadační fond Moment.
7: Celý výtěžek benefičního bazaru, který inicioval nadační fond, bude použít na výstavbu nového domova pokojného stáří svaté Hedviky, který Charita Ostrava chce během 3 let zbudovat v Ostravě Vítkovicích.
0: Počasí.
5: V Moravskoslezském kraji bude oblačno, přechodně až zataženo, večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 18 stupňů. Povane slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Na dálnici D1 na kilometru 362,5 ve směru na Ostravu je porouchané vozidlo. Očekávejte tam zdržení. Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod. Pokud o komplikacích na cestách víte, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4,5 minuty po 11. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. František Tichý se zprávami v 11 rozloučil s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava, tedy pro dnešek. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová a protože je pondělí, tak pravidelní posluchači už vědí. Je připraveno další interview, které vedla Kateřina Huberová. S kým a o čem, tak to vám prozradím hned po písničce. Krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A už po další písničce vám v našem vysílání představíme Lenku Krčovou, která celý svůj život spojuje s tancem, konkrétně s tanečním klubem Radost Impuls. O umění stárnout, umění odejít, ale také o tom, co způsobuje tanec našemu tělu, o tom bude za chvíli vyprávět Kateřině Huberové.

0: Hezké dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová. No a hned se musím dopustit nějakého vysvětlení, protože sama jsem se nechala uvést v takový lehký omyl a teď si ho musím nechat vysvětlit. Když jsem psala upoutávku na mého dnešního hosta, původně jsem našim editorkám napsala, že přijde Lenka Brečková. A pak se dívám na stránky nebo sociální sítě a vidím, že je tam Lenka Krčová. Tak pardon, oprava. A teď jsem zjistila, že Lenka Krčová Brečková je stále jedna a tatáž osoba. A obě jména fungují na různých platformách. Takže si to vlastně asi budu muset nejdříve nechat vysvětlit. Lenka Brečková Krčová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Takže tady sedíte obě, ale...
1: Já bych řekla, že tady sedí paní Lenka. Protože takhle mi říkají všechny děti a rodiče v souboru. A na vysvětlenou opravdu jmenovala jsem Lenka Brečková, pak jsem se vdala, dávno tomu musím říct, v roce 2008 a od té doby jsem Lenka Krčová, ale prostě mezi známými a přáteli, ti, co mě znají z minula, tak pořád prostě se stává, že se s někým setkám a oni ví, že jsem Lenka Brečková a zase někdo Lenka Krčová a tak se to se mnou pořád mele. Takže to paní Lenka asi bude nejjednodušší.
0: Výborně. Ten spojovací prvek je každopádně to taneční studio Radost Impuls. Kolik let?
1: No, dneska odpoledne bude nábor do tanečního souboru a my otevíráme 45. sezonu.
0: A pro vás je to kolikáta?
1: 45.
0: Když člověk spojí celý svůj život s tancem a vy teda jste postižena v tom nejlepším slova smyslu už od pohledu, protože když jste seděla na recepci, myslím, že jste moc dlouho neseděla, asi neumíte posedět, pobít. Říkala jste sama, můj život je na minuty, na vteřiny a vy jste pořád v běhu. To je jako životní nutnost nebo je to taneční návyk, je to vaše natura, co to je?
1: No, já nevím. Jako já už jsem trošku staršího data, takže za nás, když jsme byli malí, nebylo žádné ADHD. A vlastně všichni v mém věku, tak my teď velmi rádi o sobě říkáme, že jsme ADHD, když jsme se to dozvěděli, že to takhle je. Nevím, prostě já si myslím, že to je asi opravdu ve mně. Já jsem strašně jakože tvrdohlava a když něco mám udělat, tak to musím udělat na 1000%. Myslím si, že jsem jakože jako pracovitá, tak mě to vzalo, že mě to strašně hrozně baví. A v životě nebudu prostě tou prací naplněná. Takhle to je prostě. Já když mám volno, zase v tom volnu myslím na ty tanečky.
0: Takže, když byste měla vyjádřit nějakou jakoukoliv definici, když já vám řeknu tanec, co vám naskočí? Co je synonymem pro tanec? Co to je?
1: Já vím, že každý, že hokejista řekne, že nejkrásnější na světě je hokej a klavírista řekne, že nejkrásnější je hraní na klavír. Pro mě je ten tanec prostě opravdu takovou krásnou věcí. Někde jsem četla je takový citát, že tanec dělá hudbu viditelnou. To, co my teď děláme, tak my se tak trošku hádáme, jestli ten tanec je umění anebo sport, ale určitě ve své podstatě je to na 50% sportovní výkon, protože ten tanečník musí prostě mít dobré kardio a musí být silný fyzicky, musí umět vyskočit vysoko, takže je tam ten sportovní výkon a do toho je tam z 50% to umění. No a já, protože jsem nešla cestou, že bych já byla profesionální tanečnicí, ale vlastně úplně od mladé žáby jsem začala vést ty děti, tak pro mě u toho tance je takové rovnítko práce s těmi dětmi a mládeží.
0: Nakolik teda člověk, když vede tu mládež, a vy jste říkala, že tím jste začala, vlastně tohle děláte od začátku, tak jak dalece vlastně vy musíte být zdatný tanečník?
1: No, to je zajímavá otázka, protože vlastně platí takové pravidlo, nebo pravidlo. Když si řeknete, že někdo je solista Národního divadla a nebo někdo tančí v,
0: já nevím, největších domech,
1: no, na Broadwayi,
0: dobře.
1: Není rovnítko, že nejlepší tanečník musí být choreografem. A obráceně. Takže já třeba znám spoustu kolegů, kteří třeba fakt nikdy netančili, ale oni umí tak posunovat těmi tanečníky a tak umí vytvářet ty obrazce, že třeba ty choreografie tvoří, i když nebyli úplně aktivními tanečníky.
0: Takže co je taková, pardon, ideální dispozice pro člověka, který stojí tam, kde stojíte vy?
1: Je to jasné, jako že když chcete prostě tančit, tak musíte mít ty základy. Ale to tak fungovalo kdysi. Dneska vlastně vy si můžete najmout spoustu tanečních pedagogů, kteří ty děti naučí tančit a pak někdo tvoří ty choreografie.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a dnes je mým hostem dáma, která svůj život zasvětila tanci, tanci s druhými, tanci s dětmi, Lenka Krčová, kterou ale můžete různě ve virtuálním prostoru potkávat taky jako Lenku Brečkovou. Ona mi to teď vysvětlovala v písni, má nepořádek na sociálních sítích a všechna její jména někde figurují. A aby toho nebylo málo, máte jmenovkyni, která řídí letadlo. Jo?
1: Ano.
0: Výborně. Povídáme si o její cestě k tanci. No a když se najednou takhle, kolik vám bylo, člověk ocitne tváří v tvář nějakým jiným dalším lidem, malinkým lidem. Co to je za proces?
2: Tak já jsem měla 16.
0: Puh.
2: Začínala jsem tak, že jsem teda měla 20 dětí a měli jsme trénink jednou týdně. A za těch 45 let teda, teď máme děti 150 a trénujeme 7x týdně.
0: Nutno dodat, že ono to má své ovoce, protože vy jste známý vlastně i na světové taneční scéně, protože sbíráte tituly světové, evropské i celostátní úrovně, takže se o vás vlastně ví. A vy máte někdy volno?
2: Já?
0: Nebo chodíte spát?
2: Já spát chodím, ale volno nemám, to je to, co jsem říkala. Když mám volno, tak myslím na ty tanečky.
0: Jedete někdy na dovolenou?
2: Jo, třeba. Jedu na dovolenou, ale já asi patřím, je určitě taková skupina lidí, já prostě neumím vypnout tu hlavu. Mě to prostě tak strašně baví, že já když jdu nakupovat do IKEA, tak já v každém kusu nábytku vidím nějakou rekvizitu, s kterou bychom mohli tančit a prostě, prostě je to nekonečný příběh.
0: No posedlost je to, jo?
2: Je to posedlost.
0: Můžu se zeptat, radost impuls. Do telefonu jsme se domlouvali, jsem říkala, vedete stále radost? A vy jste mě opravila radost impuls, takže je nutno dodržovat to, že je to složeně na dvou slov. To má význam?
2: Mm-hmm. Protože ten soubor vznikl před 45 lety, kdy těch souborů nebylo moc. My jsme vlastně jeden z nejstarších souborů v České republice, tady toho založení, ten amatérský taneční soubor pro děti a mládež. A jak říkám, jo, já jsem si myslela, že to je jen tak na rok, pak to bylo na dva, pak to bylo na tři, takže jsem vůbec netušila, co mě čeká a kam se to bude vyvíjet. A vlastně tím, že jsem začala na té základní škole u toho pionýra, tak vlastně ten první tým tvořili ty děti z té základní školy. No a pak najednou ty děti končily základní školu a říkali, ale my chceme tančit dál. Uh-huh. Tak proto vzniklo, že vznikne ještě taneční skupina Impuls. Tehdy ji tvořily samé holky a protože se tady z Maďarska vozil takový deodorant Impuls, takže podle toho parfému se jmenujeme Impuls. Takže já jsem pořád měla taneční soubor Radost, pro děti a taneční skupina Impuls. No a pak, jak jsme zjistili, že lidi teda neví, že to patří k sobě, no tak jsme dali Radost, pomlčka Impuls Bohumín.
0: Mimochodem vlastně tím vaším studiem prošla řádka docela zajímavých lidí, kteří se objevují potom i ve viditelných profesích. Mm. Jestli se nepletu, tak jeden náš kolega, ku příkladu Petr Hrčka. Je jedním z vašich tanečníků. Koho tam ještě najdem?
2: No, tak víte, Petr Hrčka vlastně pracuje v rozhlase a v televizi a myslím si, že ho nakoplo ne to tancování, protože on byl členem tanečního souboru jako malý chlapec a tancoval, ale já, když dělám programy pro rodiče, tak my, když uděláme takový svůj koncert, ten děláme vždycky v březnu, pojímáme to jako narozeniny toho tanečního souboru, tak mě to moderujou děti. Já jsem si to tak kdysi dávno vymyslela, takže já si vždycky mezi těma dětma najdu nějaké dvě šikulky, chlapečka a holčičku, a oni jsou moderátoři toho koncertu.
0: Takže, já tam tuším toho šikulku.
2: Takže tam vlastně začínal Péťa, jako dělal toho moderátora a vlastně...
0: Vy jste ho přivedla k profesi?
2: Asi. Pak jsem měla dalšího chlapečka, ten se jmenuje Josef Vraštil, no a ten taky zůstal, jako ten je v Praze v televizi. No a pak je spousta dalších tanečníků, no.
0: Potom jsou tu děti, které okusí ten tanec. No a stane se jim to osudným asi jako vám. Máme tam taky nějaká jména?
2: Mm-hmm. Ve stávajícím souboru Laputiky, v cirku Laputika, máme dva naše tanečníky. Je to Jirka Weissmann, Katrinka Cvinerová. Spousta našich tanečníků prošla pražskými muzikály. Sourozenci Vladislava a Martin Císařovi. A ti vlastně odcházeli do Prahy, do tehdy i v televizi slavné taneční skupiny IF, kterou vedla Kvaša. Pak je spousta dalších tanečníků, co bych mohla jmenovat. jmenovat, kteří studovali tady Ostravskou konzervatoř, Eduard Olšulík, Lucka Gavroňová, Lenka Pařízková, ta byla dlouhá léta solistkou v jednom německém divadle. Marko Běhal, ten je teď ve Švédsku, máme velkou taneční školu. Tady v okolí, v Petřvaldě, Lucka Skřižalová, v Rychvaldě Iva Skupníková, Ellen Šnoblová a ta teď vlastně tančí tady v Ostravském divadle. Takže to mám, tu mám blízko.
0: Tak to bude jediná Češka v souboru.
2: Ano.
0: Co to dělá uvnitř?
2: No, hřeje to.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Lenka Krčová je hostem dnes dopoledne tady u nás a povídáme si vlastně o jejím životě uprostřed tance. Měla byste někdy se sebou nějaký alternativní plán?
1: No tak samozřejmě jako mladá holka jsem se připravovala na své budoucí povolání.
0: A co to bylo?
1: A já jsem vystudovala Bohumínské gymnázium a potom jsem se chtěla, pak jsem se hlásila na pedagogickou fakultu a tam jsem se nedostala a teda úplně nějaký náhradní plán se zklamáním byl sociálně právní škola v Ostravě. Takže jsem tam nastoupila, no a den ode dne mě to začalo bavit víc a víc. Takže jsem byla úplně nadšená z toho, úplně mě to oslovilo. Úplně jsem patřila k nejlepším studentkám.
0: Čili všechno zlé k něčemu dobré vlastně.
1: Jasně, úplně. Tady, no ale já jsem jela s dvě koleje, rozum studoval školu a srdce tancovalo.
0: Ano.
1: No a pak přišlo rozcestí. Tak jak to v životě bývá, všechno tak má být. Kdybych nedostala nabídku na to tancování, tak bych určitě hledala práci ve svém oboru. No ale přišla ta nabídka, že jsem najednou se mohla stát pracovníkem Sdruženého klubu železničářů, tehdy, který byl v našem městě. Tam byla paní ředitelka Jana Broviáková, které se ten soubor strašně líbil a ona mi nabídla práci, no a zároveň vzala pod křídla vlastně ten soubor, takže jsme z toho pionýra přešli pod Dům kultury železničářů, no a takhle to všechno začalo.
0: Takhle jste se osamostatnili? Pak už jste jenom rostli.
1: Pak jsme rostli. Nicméně, jak člověk stárne a ohlíží se zpátky, tak si vždycky říkám, co by se mnou bylo, kdybych se rozhodla obráceně. A to vím, co by se mnou bylo.
0: Co?
1: Já bych byla v domově důchodců, protože my jako sociální pracovnice jsme byli připravované na to pracovat v nemocnici, na městských úřadech, v dětských domovech, kojeneckých ústavech tehdy ještě. Jo, takže ta práce byla. No a samozřejmě sociální pracovnice má každý domov důchodců. Tak já bych byla tam, protože já prostě si miluju staré lidi. Ve mně je velká pokora k starší generaci. Já prostě miluju babičky a dědečky a to by byla moje cesta.
0: To jste cítila i jako mladá. A jde tohle?
1: Ano. To je nějak ve mně od jak živa, možná tím, že jsem v životě nikdy nezažila svoji babičku a dědečka, protože moji rodiče si mě, jak to tehdy bývalo, pořídili ke svým dvěma dospělým dětem ještě, tehdy se říkalo...
0: Jedináčka navíc.
1: Tehdy se říkalo počkrobek, takže moji rodiče už byli ve věku. Fakt ráda poslouchám ty staré lidi, no je mi s nimi dobře, byla bych... Možná dneska už paní ředitelka nějakého domova důchodců.
0: Můžu se zeptat, a to teď jako mě napadá úplně oklikou, když to máte s tím vztahem, který je vlastně odjakživa k těm starším lidem. Máte tím pádem v sobě nějak, já teď nevím, jaké hledám slovo, pořešeno nebo smířeno s tím, jak to má člověk s vlastním stárnutím?
1: Perfektně, absolutně. Jako já jsem za tím umění stárnout, já jsem dokonce udělala takovou choreografii. My jsme měli takovou choreografii, kterou jsme byli druzí na mistrovství světa a jmenovalo se to Umění zestárnout. No a potom rok na to jsem udělala druhý díl Umění odejít, to je taky důležité. To jde ruku v ruce. Takže já jsem za to, že prostě bychom měli umět stárnout, u mě asi nehrozí žádné botoxy a takové věci. Tohle to je prostě úplně jako přirozená věc našich životů. Jakože prostě jednoho dne na ten svět přijdeme, jednoho dne z toho života odejdeme. A jako záleží, jak ten člověk ten život žije. To je taky důležité, protože tak, jak se zpívá v té písni, že jo, my way. Budu se chtít ohlednout a když se ohlednete a vidíte, že za váma ten život byl naplněný něčím dobrým, tak je potom asi možná přijmout tu stáří jednoduché. No a já tím, že jsem takhle žila na 199% pracovně a to, tak jestli mi pán Bůh dá, tak se docela na to stáří těším, protože pak si teda budu, říkám si to, že budu dělat to, co nestíhám teď. Takže já bych chtěla kočičku a chtěla bych cestovat a chtěla bych číst knížky a prostě a mít čas na kamarádky. Chtěla bych si ten konec toho života takhle nějak jakože v klidu prožít, no. Tvořím takový tým, který tady doufám zůstane, až já budu číst ty knížky s tou kočičkou v klíně.
0: No a to umění odejít.
1: No to umění odejít je těžké.
0: No.
1: Jo? Jako myslím si, že třeba to vidíme i na, je to vidět pěkně třeba na zpěvácích a hercích, že? Že jako, nebo sportovcích. Že?
0: Ano.
1: Je to hodně v té hlavě, že jo, to odejít. A já si myslím, že to je U někoho je to těžké, ale já to fakt mám vyřešené. Já možná tím, že jsem to přeháněla, že jsem strašně moc pracovala a že fakt jsem unavená, už přiznávám. Jsem unavená z toho, že už nestíhám tak, jak kdysi. A myslím si, že prostě mladí se má dát zelenou a mně to vyjde, že já do svého starobního důchodu půjdu, když taneční soubor Radost bude oslavovat 50 let.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní rozhovor trávíme hodně tancem, protože takhle tráví celý svůj život můj dnešní host Lenka Krčová. Podotýkám, kdybyste narazili na Lenku Brečkovou, je to tatáž osoba. Povídáme se vlastně o tom, že ve vašem případě je to vážně celý život. Mluvíme o tom odcházení, které vy si tak nějak připravujete. A možná, že když vy si budujete něco, co tady po vás teda zůstane a je to programově, takže to vlastně asi usnadňuje, ne? Trošku, nebo může to usnadnit to, že člověk jednoho dne bude muset říct tak naschledanou.
1: Asi jo, no. Jak jsme se bavili o tom, jestli člověk umí stárnout, jsem zjistila, jsem teď oslavila takové hezké životní jubileum a normálně fakt zjišťuju, že ty síly fakt ubývají. Tím, že to dělám celý život, že to dělám dlouho, no chci jít do toho důchodu.
0: Vy si sama umíte představit, že přijde ten čas toho důchodu a jako nebude tam ten tanec?
1: No, víte co, on tam asi bude pořád, protože budu bydlet dál ve svém milovaném městě Bohumín. Jo, ale víte co, já jsem teď někde četla, jsem důchodce, nemusím, nechci a nikdo mě nedonutí. Takže já vlastně tam půjdu, když budu chtít, jo, když bude někdo něco po mně potřebovat a vlastně, protože už jsem důchodce a nepatřím tam, tak kdykoliv můžu říct, že nechci. No srdce tam zůstane navždy, jo.
0: Jak definovat teďka to, čemu se vlastně Radost Impuls věnuje?
1: Tak my tančíme takové tři taneční styly. Jeden se jmenuje show dance a to je takový taneční styl, kde se mohou se použít různé taneční techniky a tady jde o to, že ta daná choreografie má příběh. Mm-hmm. Takže se tančí o něčem. Je to jakby jako balet, jo? Že jdete na
0: Labutí jezero.
1: Jo, jasně. A teď diváci se dívají, co se tam s těma labutěma děje. Takže my, choreografové tady toho tanečního stylu, si najdeme nějaký ten příběh, no a teď se ho snažíme prostě spolu s těmi tanečníky vykreslit. Takže tam by měla prostě, to by měla být taková kompozice jako toho tématu, toho příběhu, hudba, kostýmy, rekvizity. No a teď vlastně, jestli se podaří ten děj vést tím tancem a pak, když ještě na konci je nějaká pointa, no tak to je už úplně to best. Pak se věnujeme takovým jakoby technickým disciplínám a to je modern dance, teď se říká contemporary a tam vlastně ani nejde o to, co máte na sobě, ale jde o to, co umíte udělat s tím tělem, takže je to takové prostě cítění toho těla a práce, tam úplně až do toho vchází fyzika, kdy ten člověk může držet to tělo v tom balancu a kdy už podle fyzikálních zákonů musí spadnout. Mm-hmm. No a pak je to jazz dance, takže to jsou ty tři styly, kterým se my teď prostě s dětmi už delší dobu věnujeme.
0: Říkáte, že dneska odpoledne máte nábor, takže jakmile spolu domluvíme, tak vy musíte vyfičet zase, abyste tam byla. Ten proces mě vlastně taky zajímá, protože přijde tam partička a vy teďka sedíte, koukáte na ně a teď si musíte vybrat.
1: Takhle to je prostě, že rodič se rozhodne a rodič přivede to děťátko, jo, protože my přijímáme ty dětičky tak od 4 let, jo, já mám takový, ta skupina se jmenuje Baby Ballet a to jsou dětičky, ti předškoláčci a samozřejmě je tam přivedou ty maminky. No a ty děti tančí, že jo, protože jako, když je to baví, když je to dítě prostě pohyblivé a skotačivé, tak oni tancují. No a pak oni přejdou do té větší skupiny, do té starší skupiny, kdy mají těch 6, 7, 8 let a tam už to začíná jako být vidět, jestli to dítko to baví nebo nebaví. Tam se to už láme a někdy tam už děti rezignují, no anebo zůstávají až.
0: K čemu všemu je tanec dobrý? Co to všechno tomu tělu přináší?
1: Tanec spojuje lidi, jo. Je to kolektivní záležitost, je to věc beze slov. Víte, co já vždycky říkám dětem? Já říkám, vy tady chodíte proto, aby až půjdete k tomu oltáři, v těch svadebních šatech, tak tam půjde nádherná nevěsta, která bude mít ramena dolů a od sebe dlouhý krk, hlava vztyčená, lehký krok a ty ruce budou krásně držet tu kytku.
0: Tak to je motivace. Já si pamatuju vyprávění pobytu někoho u nějakého indiánského kmene. Tam, když někdo ochoří, tak jde za tím šamanem a on se ho zeptá, kdy si přestal tančit a zpívat. Od té chvíle se datuje vlastně jeho nemoc. Takže Co se všechno v těle děje, když člověk tančí, i když to neumí?
1: Zapomíná se. Jakmile přijde tanečník do šatny a dopoledne dostal ve škole 5, pak vejde do toho sálu, ještě pořád na to myslí a jak začne hrát ta hudba a začneme tancovat, tak tam se prostě na to zapomíná. Ten tanec opravdu léčí duši.
0: Není lepší tečky. Co vám mám popřát?
1: Zdraví.
0: Přeju vám to. Jsem moc ráda, že jste našla tu chvilku, přijela jsem, abyste zase rychle odjela. Lenka Krčová byla dnes se mnou ve studiu. Moc vám děkuju.
1: Já taky děkuji.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, je 11 hodin 47 minut. Takový byl dnešní host Českého rozhlasu Ostrava a Kateřina Huberová tady bude v našem vysílání znova. Ve středu po 11. hodině. Ve středu přivítá u mikrofonu hned dva hosty, a to rozhlasovou dramaturgyni Evu Lenartovou a také herečku Alenu Sasínovou Polarčik. Obě se podílely na vzniku rozhlasové četby románu Karen Lednické Šikmý kostel. Co všechno obnáší převedení knihy do rozhlasové formy, tak to bude téma příštího hosta ve středu po 11. hodině.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Končí dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za 5 minut vám nabídneme aktuální zprávy. Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Přesto je zahrnutá do územní rezervy povodí Odry, kde by mohly vyrůst další vodní nádrže. Těmi dalšími místy jsou třeba Spálov, Stěbořice nebo Spálené. Podrobnosti ve zprávách s Lucí Kociánovou ve 12 hodin.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bude poledne, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Začínáme za okamžik.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Horní Lomná nesouhlasí se stavbou přehrady. Je v územní rezervě pro nové vodní nádrže. Pojišťovny v Česku využívají umělou inteligenci hlavně na likvidaci škod čelních skel. Kopřivnice buduje nové workoutové hřiště. Odpoledne bude oblačné s teplotami do 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Reaguje tak na aktuální soupis chráněných oblastí pro případnou stavbu vodních nádrží. V povodí Odry je takových míst celkem 5.
3: Jsme zásadně proti, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
4: A poškodilo by to celé okolí, říká nezávislý a v komunálních volbách kandidující starosta Horní Lomné Kamil Kavulok. V minulosti ale obec proti přehradě nebyla a jiné informace nejsou. Reagoval Marek Otava z tiskového odboru Ministerstva zemědělství.
5: Současné vedení obce neoslovilo státní podnik Povodí Odry k diskuzi o hájení.
4: Horní Lomná se bude podle slov starosty bránit. Další územní rezervy pro vodní nádrže v povodí Odry jsou ve Spálově, Spálené a v lokalitě Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Co dřív trvalo likvidátorovi 20 minut, zvládne umělá inteligence za 3 minuty. Pavel Lukeš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
6: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům.
2: Během 3 let chce pojišťovna automatizovat vyřizování zhruba 70% všech přijatých pojistných událostí. Stavební výrobě v Česku se v červenci dařilo. Její produkce letos meziročně vzrostla o 1,8%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvýšila se produkce v pozemním stavitelství. Naopak pokles byl v inženýrském stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024. Na sídlišti Korea v Kopřivnici vzniká nové workoutové hřiště. Lidé ho najdou mezi ulicemi Karla Čapka a pod Bílou horou. Hotové má být do konce září. Sestava bude určená nejen pro sportovce, ale i pro děti.
7: Město nechá vybudovat i novou dopadovou plochu, kterou nechá pomalovat různými prvky, aby si děti například mohly zaskákat panáka. Udržení rovnováhy si pak můžou vyzkoušet na speciálních vystouplých kopečcích. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně až zataženo. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 23 stupňů. V noci se obloha vyjasní, zítra přes den pak čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 15 stupňů. Přes den pak vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme do 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 v okolí 324. kilometru ve směru na Ostravu dávejte pozor. Pravý jízdní pruh je uzavřen, na místě se pohybují cestáři. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak tohle byly polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava, které pro vás připravila Lucie Kociánová. Další vám nabídne ve 13 hodin. Je pondělí 7. září a po 12. hodině je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máte-li hudební přání nebo chcete-li jen tak vyslat vzkaz do světa, tak k tomu slouží telefonní linka 596 11 22 66. Za malou chvíli tady bude pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Ty první dvě, ale vybírám já, Leona Machálková a taky třeba Ilona Čáková. Krásné dobré poledne na Moravu i do Slezska vám přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná pondělní hudební pošta a začínat jí bude pan Jenda, který se nám do rozhlasu dovolal z Velkých Hoštic. Míříme na Opavsko. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes se dožívá krásného věku moje manželka Irma Jakubišová. Hodně štěstí, pevné zdraví, osobní spokojenost přeje manžel, synové a dcera s rodinami. Děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: A já taky přeju vaši paní všechno dobré, Jendo, mějte se dobře, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme si pro písničku zajeli do Velkých Hoštic, no a teď už nás čeká cesta do Zadních hor. Tam někde v kopcích nad Bílou mezi vlky, rysy a taky medvědy a tetřevy bydlí paní Helena.
1: Ano.
0: Tak hezký dobrý den na hlavatou, povídejte.
1: Jo, my tady bydlíme mezi jelenami a vším. Krásný slunečný den vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům z Beskyd. A dnes ať letí písnička a přání k narození nám pro paní Martu Surovcovou z Veřovic. Z celého srdce jí přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu. A zdraví malé Kristiánka a Ryšánka, ať se uzdraví, Helena s rodinou z Hlavaté. A vám moc děkuji a budu se těšit někdy zas naslyšenou.
0: Taky se na vás budu. Ještě mi řekněte, jo. Už rostou?
1: Vy. To je úplně suchučko tady.
0: Fakt?
1: Ne, našla dcera dva také malé, ale to je červivé, nic to ještě nepřeje.
0: Takže
1: počasí.
0: Na bílé nic.
1: Já by vám poslala, ale nemám pokom.

0: Dětská soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. No a z Beskydských Zadních hor se teď vydáme do Podbeskydí. Míříme do Palkovic, do druhé největší dědiny na světě. Míříme tam za Antonínem. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den. Pane redaktore, já bych chtěl popsat Natálce Kličkové k narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a se jí daří ve škole. A co to, zbytek jí přijde sámo krásně. Sobotu to oklavíme.
2: Super, tak jo. Tak my taky zdravíme Natálku, ať se daří a vám taky. Mějte se dobře v Palkovicích.
3: Jo, děkujeme.

0: A vracíme se do Nížin, vracíme se na Ostravsko a míříme za další písničkou, teďka do Paskova, kde nás čeká Soňa. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače Rádia Ostrava a chtěla bych zahrát pro radost a dobrou náladu paní Františce do Ostravice, paní Emilce do Svinova a paní Jitce a Helence do Hrabové a možná se tam sejdeme někdy v létě.
0: Tak jo, super, tak ať máte radost i vy, mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je 12:30 a vy posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Máme před sebou další přání, míříme na Třinecko. V Neborách nás čeká paní Emílie. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji všem posluchačům i vám v rozhlase. Prosím o zahraní písničky pro Annu Šmekovou z Bystřice nad Olší, která má dnes narozeniny. Milá Hanko, přeji ti hlavně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání a se ti dobře daří. Celého srdíčka přeje teta Kluzová. A k blahopřání se připojuje celá moje velká rodina a všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
1: Rádo se stalo, paní Emílie. Mějte se dobře, naslyšenou. No a z Nebor do Bystřice už letí písnička.

0: A v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava se teďka podíváme na Bílovecko. Míříme pod Babí hůru přímo do Tísku, kde už nás čeká paní Jana. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, vážená redakce. V sobotu má svátek sestra Mařenka. Přejeme jí hlavně zdraví, boží požehnání. To jí přeje sestra Jana, synovec Lukáš s manželkou Petrou, Elenka, Sabinka, Sofinka a malý Ali. Děkuji a nashledanou.
0: Rádo se stalo a hezký den do Tísku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Bílovecka se teďka vypravíme na Těšínsko. Míříme přímo do města Třince. Od tam nám volá paní Věra. Tak ještě jednou, paní Věro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnes na svátek paní Regina Rakovská z Třince, Kanady. Milá Reginko, k tému svátku ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se ti splní všechno, co si přeješ. To ti z celého srdce přeje manžel Jarek, syn Matěj s přítelkyní Ivanou a Viktorkou, dcera Nela, sestra Šárka, bratr Patrik s rodinami a mamka Věra ti děkuje za peči, kterou mi věnuješ už 15 let. Děkuji vám a zase brzy nashledanou.
1: Budu se na vás těšit a mějte se moc dobře, paní Věro. No a na Třineckou Kanadu už letí písnička.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude koordinátorka poporodní péče Tereza Rikrová a v poradně se spolu zaměříme na novopečené maminky. Období poporodu totiž může být psychicky náročné a tak se budeme bavit o tom, jak jim tuto část mateřství zpříjemnit a ulehčit. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pro další písničku nemusíme nikam daleko. Zamíříme do jednoho velikanánského údolí mezi Havířovem a Hlučínem. V Ostravě nás čeká paní Jarmila. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas a přála by si písničku, kterou jsem už nadiktovala, pro sebe, pro radost, moji sestru Jiřku, moji kamarádku Jiřku, Martinu a Aničku a dále Jarmilu z Třince, to je moje jmenovkyně, paní Věrka do Fritku, paní Eliška do Fulneku, paní Hanka do Havířova a paní Zdenka Lapišova. Děkuji moc, pane...
2: Rádo se stalo, paní Jarmila.
3: Vladimír, já jsem se nemohla vzpomenout. Děkuji.
2: Ale vzpomněla jste si, mějte se krásně, ať se písnička líbí.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Ostravě a teď se vydáme do Stříteže. A nenechte se mýlit, protože tady na severu Moravy a ve Slezsku jsou Stříteže 3. My míříme do těch, které jsou v Oderských Vrších nad Moravskou bránou. Stříteš nad Ludinou, právě tam nás čeká paní Anna. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím o zahrátí písničky pro našeho syna Ladislava, který se dneska dožívá 40 let, což je velice významné životní jubileum. Není to sice moc dlouhé, ale 40 je taky krásný věk. A proto bych chtěla popřát jemu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, pracovního úspěchu. A to by mu chtěla popřát mamka, taťka, kluci Jiřík, Ladík, pak sestra Pavla s Šarlotkou, pak sejda Pavel s Gábinou, rodina Šimova a teta Anečka z Lubaměře. Děkuji moc za zavolání a děkuji za vybrání písnička, děkuji za přání, které zahrajete mému synovi. Děkuji moc.
0: Rádo se moc stalo. Mějte se dobře, paní Aničko. Pozdravujte doma. No a my posíláme písničku.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Tu další vám nabídneme zítra v pravé poledne. Za malou chvíli tady budou zprávy a pak už mě u mikrofonu vystřídá Oskar Hess a jeho osobnosti Česka. Vladimír Šmehlík se pro dnešek loučí s vysíláním Českého rozhlasu Ostrava. Budu se na vás těšit zase zítra.

0: Vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou za okamžik.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Vláda schválila růst minimální mzdy. Od ledna se má zvednout o 2,5 tisíce korun. Cestující na Ostravsku a Frýdecku Místecku čekají výluky vlaků. Organizace, které pomáhají v Rožnově pod Radoštěm seniorům i lidem v nouzi, otevřou po celý týden prostory veřejnosti. Zítra bude slunečný den, teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 45% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. Za týden začne série výluk na železniční trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. Železničáři budou pracovat na údržbě trati a kolejí. Lidé by proto měli sledovat výlukové jízdní řády. Od ranních do odpoledních hodin budou muset jet náhradními autobusy. První výluka bude od 14. září do 16. září mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí.
4: 17. a 18. září bude výluka v úseku z Vratimova do Frýdku Místku. 21. a 22. září pak nepojedou vlaky mezi Frýdkem Místkem a Frenštátem pod Radoštěm. O víkendu pojedou vlaky podle pravidelných jízdních řádů. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
3: V Česku se během týdne ochladí. Předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes teploty vystoupají až k 27 stupňům, v úterý až k tropickým 33. Pak se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně kolem 20 stupňů Celsia. Meteorologové taky očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně vzrostou znovu o víkendu. Vystoupat by mohly až k 23 stupňům. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začínají dny sociálních služeb. Až do pátku se lidé podívají do zařízení, která ve městě pomáhají seniorům i lidem v nouzi. Na Masarykově náměstí je čeká taky jarmark neziskových organizací a Rožnovská noc venku.
5: Program začne dnes dopoledne na Masarykově náměstí akcí Dobroden. Ve středu pak náměstí zaplní jarmark neziskových organizací a večer Rožnovská noc venku. Ve čtvrtek patří společenský dům seniorům a v pátek se na radnici sejdou poskytovatelé sociálních služeb. Dveře otevřou lidem taky poradna Rožnov nebo denní centrum Elim. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci klesnou na 15 stupňů, přes den pak vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 23 stupňů Celsia. Vítr povane mírný jihozápadní a bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 56 mezi Hlučínem a Kuzmicemi je poruchané auto. Projíždějte tam velmi opatrně. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, varujte ostatní řidiče a volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
6: Je naprosto.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci a psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý, prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, a nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho, a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungujou a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bubinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry, všechny tři jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to, myslím,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: To, ta radost toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moci hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak

0: kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
1: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
0: Nebyli
1: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
0: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad. Byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
1: Jste si je posadila, tak
0: no,
1: vyprávějte.
0: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem si dal třeba hodinu a ty jsme se podíval třeba. Takže projedeme si CTRLF ovi, všechny ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsme si kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě nějak jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my je tam takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale
2: velký kus. Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně jsem mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, my jsme všichni měli na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce a mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem, a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého
1: filmu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
2: Honza. Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo? A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, nechci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm. To mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči. Před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně. A my jsme to jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba, ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty děcka se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden, takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Janí, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Kdo bych chtěl horu? No jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předměste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. A je to spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta, třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlídl takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházej, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak sám
3: ano. Pítkaj. No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
3: asi jo,
2: což je nejslavnější komedie, ano, černobílá, ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je a my jsme ji prostě jenom vzali, já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během šílený. Toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to nikdy, by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a celý den spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte, jo. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl ještě odbočím. Já jsem byl kolem 20 nemocný s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce 3x trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky 3 řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si dáte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo, a ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no, hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku.
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu. Mm.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, mm-hmm. respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministři projednávají opětovnou regulaci cen pohonných hmot. Slezská Ostrava opravila dvě ulice na periferii města. Více než 30 milionů korun stála rekonstrukce školy v Kravařích. Zítra bude slunečný den, teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a naftu v uplynulých dvou týdnech. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale podle něj teď není potřeba.
2: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to téměř o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
0: Litr benzínu v Česku aktuálně podle společnosti CCS stojí v průměru asi 43 korun a 60 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí asi 47 korun a 20 haléřů. Desítky let zanedbávané ulice na periferii Slezské Ostravy se dočkaly celkové opravy. Nová dlažba, povrchy silnic i parkovací místa zkrášlily vyloučenou lokalitu v části Hrušov. Obvod nechal upravit i zeleň a zasadit nové stromy. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové zanedbaný veřejný prostor přispíval k negativnímu vnímání této části obvodu.
3: Rozsáhlé práce na regeneraci obou ulic začaly letos na jaře a vyžádali si přibližně 9 milionů korun. Vše hradil ze svého rozpočtu městský obvod. Hrušov je bezesporu velmi komplikovanou lokalitou a my se to dlouhodobě snažíme změnit k lepšímu.
0: Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku. V Kravařích na Hlučínsku byla znovu otevřená základní škola v městské části Kouty. Budova má za více než 30 milionů korun novou střechu, okna, podlahy, zateplení a přibyla i fotovoltaika. Pro žáky tak skončilo dlouhé období improvizace, protože škola byla po dobu oprav zavřená.
4: Náhradní třídy měli žáci a učitelé celý rok v kontejnerové škole, v provizorních prostorách vybudovaných právě kvůli rekonstrukci. Koutská škola se dočká i dalších změn. V příštím roce tam chce kravařská radnice vybudovat novou multifunkční učebnu. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 15 stupňů, přes den pak vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 23. Vítr povane mírný jihozápadní a bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Fulneku je uzavřena část ulice Zámecká. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Uzavírka potrvá do 27. listopadu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné pondělní odpoledne s datem 7. září vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje po Lucii Kociánové také Vítek Goršanov a budeme teď spolu pár hodin trávit. Věřím, že to budou hodinky příjemné, máme pro vás spoustu zajímavých informací. Třeba jednu zdravotní, budoucí praktičtí lékaři pro děti a dospělé mohou získat skoro 500 000 korun od Všeobecné zdravotní pojišťovny za to, že po škole začnou ordinovat v lokalitách, kde péče chybí. A týká se to i dorostových psychiatrů. Pojišťovna se tak snaží zlepšit dostupnost péče v Moravě. Moravskoslezském kraji. Podrobnosti už za malý okamžik. A čeká nás také první díl našeho nového zářijového seriálu Řidičská abeceda. No a pozor, v následující hodině vám přineseme v přímém přenosu losování naší letošní velké letní soutěže Křížem krajem. Tak vy všichni, kteří jste se zapojili, rozhodně laďte i nadále rádio náš Český rozhlas Ostrava. Z muziky vás teď budou bavit Činasky nebo třeba Karel Černoch. A já vám přeji dobré odpoledne.

0: Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí mladým lékařům v Moravskoslezském kraji stipendia za to, že budou ordinovat v oblastech, kde péče chybí. Skoro 500 000 korun mohou získat praktici pro děti a dospělé a nebo dorostoví psychiatři. Více podrobností k tématu už ví naše kolegyně reportérka Českého rozhlasu Ostrava Natálie Janišková, kterou vítám ve studiu. Natálie, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak celé to stipendium od VZP tedy funguje?
1: Konkrétně v Moravskoslezském kraji nabízí VZP stipendia pro praktické lékaře pro děti a dospělé a pak pro dorostové psychiatry. Aby mohli studenti získat stipendia, musí vyplnit do 15. října formulář, kde přiloží dokumenty o jejich specializaci. VZP pak vyhodnotí výzvu a ještě v letošním roce podepíše s mladými lékaři smlouvu a pošle jim jednorázově na účet 480 tisíc korun. Lékaři se ve smlouvě upisují, že budou minimálně 5 let provozovat praxi v daném místě. VZP se tímto způsobem snaží doplnit lékaře do míst, kde péče chybí. Pojišťovna má přehled, ve kterých okresech aktuální počet lékařů nestačí, a tak hledá praktické lékaře pro děti a dorost. 2 do Frýdlantu nad Ostravicí a po jednom do Frenštátu pod Radhoštěm, Jablunkova, Opavy a Třince. Co se týče praktiků pro dospělé, a tak to VZP hledá 3 do Bohumína a 1 do Havířova a 1 do Karviné. A stipendium nabízí pojišťovna i dorostovým psychiatrům, hledá 1 do měst Nový Jičín, Karviná, Bruntál, Frýdek Místek, Opava a Ostrava Město. Mimo to v další výzvě pojišťovna podpoří i specializované lékaře, kteří si otevřou novou ordinaci a taky stomatologii.
0: VZP ale není jediná, kdo se snaží přilákat mladé lékaře do Moravskoslezského kraje.
1: Je to tak, stipendia pro studenty lékaře.

0: jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
2: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
1: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava je v plném proudu. Já jsem avizoval, že máme pro vás od dnešního dne zářijový seriál týkající se pravidel silničního provozu, který bychom si mohli osvěžit, co říkáte, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes budeme mluvit o tom, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. A slovo předávám kolegovi Václavu Drážkovi z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, nezapomeňte už za malou chvilku. Vám v našem vysílání přineseme v přímém přenosu losování naší letošní velké letní soutěže Křížem krajem. Pokud jste tedy i vy společně s námi putovali po Beskydech a sbírali turistická razítka na soutěžní kartu, můžete se i vy stát šťastným majitelem třeba nového horského kola, pobytu na chatě kamenité nebo batohu plného překvapení. Poslouchejte za nějakých 10, maximálně 15 minut to slosování proběhne. Takže poslouchejte i nadále vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dneska je to tady napětí v našem rozhlasovém studiu v tomto okamžiku vrcholí, protože už za pár chvil nás čeká klíčový okamžik losování vítězů naší velké letní soutěže, ve které jste spolu s Českým rozhlasem Ostrava zdolávali vrcholky Beskyd, poznávali krásy tamní přírody a přitom sbírali soutěžní razítka do krásných, tuším, že zelených, ano, vidím je, zelené karty soutěžní. Spolu se mnou teď už ve studiu programový šéf Českého rozhlasu Ostrava Richard Piskala, který bude mít osudí ve svých rukou. Richarde, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Vítku, krásné odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava.
0: Tak ještě než se pustíme do toho samotného losování, připomeň prosím, která místa měli naši posluchači, co by soutěžící během svého putování Beskydami navštívit.
1: Tak bylo to 9 horských chat. Pokud tady zaznělo něco o vrcholech, tak ano, některé z nich, nebo tedy minimálně Bezručova chata na Lise, ta je přímo na vrcholu. Ale od těch dalších je to třeba na vrchol jenom malý kousek, třeba chata Gírová, když si tak vzpomínám, tam jsem se byl podívat, tam jsme měli i koncert Kači, tam je to kousíček na vrchol. Ty další, tak já to teď dám z hlavy a schválně mě kontrolují.
0: Ano.
1: Kotař, Prašivá, samozřejmě také Kamenitý, chata Ostrý, Libušín a nesmím zapomenout na krásnou chatu Kmínek, ta je už tak trošku na Slovensku, ale ona je přímo na hranici, takže sice tou jednou zdí je malinko, se dotýká možná přímo té hranice, nebo je metr od ní, ale už je na Slovensku, takže i slovenskou chatu jsme tam měli.
0: Myslím, že ještě chata Skalka.
1: Vidíš
0: to, jsme zapomněli.
1: Na Skalku bych nerad zapomněl, samozřejmě nad mosty u Jablunkova, krásná velká chata.
0: Tak já radši nebudu říkat, na kterou jsem vyrazil já, protože moc by jich nebylo, nicméně teď se tě zeptám, Richarde, kdo měl tedy šanci se dostat do losovacích osudí?
1: Tak v těch našich pravidlech bylo minimálně 7 razítek, ideálně 9. V čem je ten rozdíl? My tady teď budeme losovat 3 hlavní ceny a v tom osudí větším, musím říct, je to taková krabice průhledná, já s tím teď tady takhle zaštěrchám.
0: Myslím, tak tam, že to jde i vidět na webkameře.
1: Tam jsou ti, kteří mají všech 9 razítek. Úžasné, všech 9 chat během prázdnin. No a pak tady máme takovou menší. Ona možná, to je ten krásný zvuk, menší hromádku. Tam jsou karty těch, kteří mají 7 razítek a z těch potom to přisypeme do té velké krabice v okamžiku, kdy budou vylosované ty 3 hlavní ceny a už mimo losování pak vylosujeme 22 menších cen, ale jsou to krásné ceny, jsou to úžasné knihy, teď jsem se na ně díval, opravdu stojí to za to.
0: Takže myslím, že se všichni máte na co těšit, tak myslím, že Richarde může mít k tomu losování.
1: Ano, tak já si beru tu větší krabici.
0: Ano, to znamená,
1: tam jsou
0: že...
1: devítirazítkový tedy.
0: Přesně tak, budeme losovat celkem tedy 3 ceny. Batoh plný překvapení, pak druhou nejvyšší cenu, pobyt na chatě Kamenité a nakonec hlavní cenu horské kolo. Richarde, přijel si do studia na horském kole?
1: No, to horské kolo, které máme v soutěži, to je ještě v krabici, to není složeno. Aha. To je funglovka, fakt na tom ještě nikdo nejezdil. Ale ke kolu za chvilku, teď tady máme ten batoh.
0: Ano.
1: Tak já ho tady mám teď v ruce.
0: Krásný
1: trošku
0: batoh.
1: To štěrchá, jsou tam zajímavé věci, to samozřejmě ten výherce pozná, ten si ho rozdělá. Takže, kdo získal tento batoh Českého rozhlasu Ostrava? A ruka šátralka už teď tady přebírám, aniž se tam dívám, prostě tou obrovskou hromadou došlých soutěžních karet.
0: Tak posluchači jsou napjatí.
1: Já už to vidím. Ano, je opravdu jedna, já se jenom dívám, jestli jsem jich náhodou nevzal na jednou víc. Pan Tomáš Skupník z Bohumína. No tak pane Tomáši, gratulujeme.
0: Blahopřejeme, pane Tomáši.
1: Blahopřejeme. Tak tady to přidávám přímo k tomu batohu a předávám to tady kolegyni Aleně Kaňové, která se starala o tuto soutěž celé léto. Takže třetí místo máme, teď to druhé. Co
0: druhé to místo, to je poukaz na ubytování v chatě Kamenitý.
1: No tak to je nádherná chata, samozřejmě beskydská chata. Jedna z těch, kterou jste navštívili, vy, kdo jste tady poslali tu kartu a jste teď v osudí, tak já znovu to tam takhle přehrabuji a mám tady kartu, rozevírám ji a je tady, ano, uvnitř, paní Hilda Guřanová, tady tedy není, odkud paní Hilda je, ale je tady telefonní číslo, takže ji zavoláme a domluvíme se s ní na té její ceně. Znovu tedy říkám, je to Nocleh nebo víkend?
0: Je to poukaz na ubytování.
1: Na ubytování, tak, na chatě
0: Kamenité.
1: No a teď takže, ta hlavní cena.
0: Ano, takže máme výherce muže, výherce ženu, tak uvidíme, kdo teď převládne, zda budou výherci dva muži a jedna žena, nebo dvě ženy a jeden muž. Rozhodně losujeme o hlavní cenu horské kolo.
1: Horské kolo. No, já teď to budu trošku napínat, jo? Tak. Tady budu takhle šustit a přehrabovat se. A řeknu, že turistická soutěž Křížem krajem po těch horských chatách tady už kdysi byla. A vy jste se nás na těch různých akcích, jako Den otevřených dveří a tak dál, kde jsme se potkávali, viděli, tak jste říkali, udělejte to zase s těmi razítky, to bylo tak fajn. Tak jsme vyslyšeli a máme obrovskou radost, kolik z vás se prostě zapojilo. Opravdu ty hromady těch karet tady jsou veliké a to věřím, že ještě mnoho těch, kteří to třeba úplně nestihli, kteří skončili na 5-6 razítkách, takže nám ani nakonec tu hrací kartu neposlali, ale ta výhra je příjemná, pochopitelně, ale já si myslím, že jde o to, že člověk něco zažije, něco
0: tak,
1: pěkného.
0: Pohyb na čerstvém vzduchu, krásných Beskydech.
1: Krásnou přírodou a ty krásné chaty Beskydské
0: tak
1: navští.
0: Všímáte si, jak to Richard natahuje, milí posluchači, ale teď
1: Mám vylosovanou kartu.
0: Je to tak.
1: Nejprve se dívám tady dovnitř, kontroluji. Ano, všech 9 razítek tam je. A kdo vyhrál? No já vás budu napínat ještě chvilku. Já tady kolegyni produkční Lucce Konečné předávám tu kartu, protože je tam i telefonní číslo. Ne na všech kartách bylo telefonní číslo, takže aniž bychom řekli zatím to jméno, tak se pokoušíme výherkyni, to už můžu prozradit, že to je žena. A teď pozor, to jméno je na té kartě. A teď uvidíme, jestli tedy to zvedne.
0: V přímém přenosu voláme výherkyni horského kola.
2: Ano, Falina.
1: Dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava.
0: Zdravíme
1: Richard Piskala.
0: Vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste se zúčastnil soutěže Křížem krajem?
2: Ano, ano.
1: Máme tady hrací kartu, na které je ale jiné jméno. Tady je...
2: Ano, to dcery vyplňovali.
1: Nikola Faldinová. Vyhráli jste tedy hlavní cenu, horské kolo. No tak my vám ze studia gratulujeme, teď jsme živě v éteru.
2: Teda, tak to vám teda pěkně děkujeme, to jsme nečekali.
0: Vám pustíme i fanfáru.
1: Úžasné, no tak řekněte nám, jaké to bylo na těch horských chatách, kde se vám třeba nejvíc líbilo?
2: No kde se nám nejvíc líbilo? Já tady mám dceru, jestli chcete, no, tak může říct.
1: To bude úplně úžasné. Takže zdravíme Nikolu, dobrý den.
2: Nikolko, kde se ti nejvíce líbilo na těch horských chatách, jak jsme sbírali razítka?
3: Na Libuštínu.
2: Na Libuštínu se ti líbilo nejvíc?
1: No tak
2: a
1: to...
2: Kde?
3: A... Na lise.
1: A Nikolko, ty jsi opravdu sama vyšla až na tu Lysou? To jsi velká turistka, to zasluhuje odměnu. A tou odměnou je horské kolo, jak už jsme tady říkali. Takže my moc gratulujeme. Samozřejmě se ještě spojíme, domluvíme na předání toho horského kola a přejeme vám krásný den, pokud možno s Českým rozhlasem Ostrava. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak blahopřejeme, loučíme se pro tuto chvíli. Já jsem teda zvědav, Richarde, jestli pan táta bude jezdit na kole nebo dcera.
1: No, podle hlasu bych tak typoval, že možná ještě zapadl. Až dorostne do toho, protože to je dospělé.
0: Ano,
1: no, že jo. Takže možná tatínek se teď zajezdí, no a možná někdy v budoucnu, kdo ví, tak chodili jako celá rodina, jestli tak určitě i tatínek si zaslouží tu výhru.
0: Tak každopádně výhra tedy putuje do Palkovic, jestli se nepletu, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: Takže ještě jednou blahopřejeme Faldinovým, myslím, že to říkáme správně, Nikolce, jejímu taťkovi a celé rodině. No a co nám zbývá říct na závěr?
1: Choďte do přírody.
0: Tak.
1: Choďte do těch našich krásných Beskyd, anebo třeba jenom za město kousek. Je to zdravé, užijete prostě něco pěkného a poslouchejte Český rozhlas Ostrava. My pro vás máme skoro každý den tipy na zajímavá místa, třeba v magazínu Křížem krajem.
0: Rozhodně potvrzuji. A vy jste vlastně vyhráli, milí posluchači, všichni vy, kteří jste se účastnili naší soutěže. A ještě spoustu dalších výherců budeme losovat, jak jsme říkali.
1: Ano, je to tak. My teď budeme takové losovací odpoledne tady mít a budeme losovat samozřejmě pod dohledem kamery. Vy si to pak budete moci celé zkontrolovat. Ve vysílání je to už teď všechno.
0: Tak ještě bych možná úplně na samý závěr dodal, že svědectvím o téhle krásné soutěži jsou také zajímavé fotografie z vašich výletů, z nichž některé budeme sdílet i v našem kalendáři na rok 2027.
1: Na to už se moc těšíme, tedy já už jsem se rozloučil a zase ještě mluvím. Tak to ty mě budeš muset odpojit tady.
0: Ne,
1: my se... Ale my ten kalendářek začínáme opravdu už dávat dohromady. Čekali jsme právě na ty vaše fotky s křížem krajem, no a věřím, že bude moc hezký.
0: Děkujeme za ně a všem vám přejeme krásné odpoledne a nejlépe i podzim v našich krásných Beskydech.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začala řešit Krajský soud v Ostravě. Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíc k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. Dvorce na Bruntálsku obnovili historický kříž na cestě do Budišova nad Budišovkou. Zítra bude slunečný den, teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growing Way z poškození více než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
5: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
4: Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doležalové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
6: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
4: Český Těšín dokončil značení nových parkovacích míst. Vznikly na ulicích, kde byli lidé zvyklí nechávat auta po stranách silnice. Radnice novým vodorovným značením zvýšila bezpečnost a plynulost provozu. Přes 50 nových parkovacích míst přibylo na ulicích Akátová, Zelená, Rozvojová a taky na ulici Leoše Janáčka. Pískovcový kříž z roku 1893 ve Dvorcích na Bruntálsku je opravený. Památka na cestě do Budišova nad Budišovkou byla ve špatném technickém stavu a některé kamenné bloky se rozpadaly. Opravit ho nechala obec a v polovině září čeká kříž svěcení. Práce měl na starost restaurátor Stanislav Kliučík.
7: Vrchná časť dominantu kríža odpadávala. Boli odsudzené dva litinové predmety, Panna Mária, Bolestná a odlitek korpusu Krista. Postupne bol objekt reštaurovaný a na finál boli osadené spomínané dva odliadky, aby sa doplnil takto niekedy zaniklý homogénny celok.
0: Počasí.
4: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 15 stupňů, přes den vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ač 4 minuty po 15. hodině máme právě teď, posloucháte pondělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je tady velmi živo, před malou chvilkou jsme losovali, teď tady mám Lucii Kociánovou, která vám dnes odpoledne přináší ty nejčerstvější zprávy. No já jsem Vítek Goršanov, takže spolu všichni se staráme o to, abyste i v pondělí odpoledne měli dobrou náladu a hezky se vám to naše vysílání poslouchalo. Lucie Vondráčková, Suzy Quatro nebo Pavel Bobek vám teď budou zpívat písničky. No a máme i jedno téma ekonomické. Více než stovku pochybení objevili hasiči v Moravskoslezském kraji při kontrolách nočních podniků a barů. Je to výsledek celorepublikové akce a my k ní máme další podrobnosti. Přinese do studia kolega Martin Knitl už za malý okamžik. Pěkné odpoledne.

0: Hasiči dokončili rozsáhlou kontrolu nočních podniků zaměřenou na bezpečnost. V celé republice odhalili problémy ve více než 700 provozoven. Zhruba 100 porušení zaznamenali v Moravskoslezském kraji. S dalšími podrobnostmi je ve studiu redaktor Českého rozhlasu Ostrava Martin Knitl. Martine, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Mimořádná kontrola hasičů souvisí s tragédií ve Švýcarsku. Asi si vzpomínáte, novoroční oslava tam skončila požárem. Hořet začala zvukotěsná pěna na stropě. Ten požár nepřežili 40 hostů a zraněných byla více než 100. Hasiči proto měli za úkol společně s policií zjistit, jak jsou na tom české bary a noční podniky. No a výsledek je opravdu znepokojující. Téměř 2400 odhalených nedostatků, z toho 105 v Moravskoslezském kraji a v našem regionu 27 udělených pokut provozovatelům. Sice náš kraj v tomto nedopadl nejhůř, nejvíce potíží hasiči našli v Praze, na Plzeňsku a Ústecku. I tak to ale znamená, že 105 pochybení našli kontroloři v 61 provozovnách a to není málo.
0: Mm-hmm. Na co se konkrétně hasiči zaměřili a co provozovatelé nejčastěji zanedbali?
1: Nejvíc případů a sankcí se týká pochybení u hasicích přístrojů, buď tam vůbec nebyli, nebo neměli platné revize, anebo nefungovali. Poměrně často byly zablokované nebo neoznačené únikové cesty, což je kritické právě při hromadných akcích. Provozovatelé barů a dalších podniků taky zanedbávali požární prohlídky nebo kontroly.
0: Budou hasiči pokračovat v těchto kontrolách?
1: Ano, budou, potvrdilo to ministerstvo vnitra, a to hlavně kvůli tomu velkému počtu pochybení. Připomenu, že jich bylo v celé republice téměř 2400. Číslo zřejmě ještě poroste, protože dobíhají správní řízení. A hasiči uložili pokuty v celkové výši přes 5,5 milionu korun. Ty kontroly se znova zaměří na podniky s větší koncentrací hostů, takže to je informace, kterou jsme přinesli právě v souvislosti s hasičskými kontrolami.
0: A přinesl nám ji reportér Martin Knitl. Martine, díky moc, pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle Kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dobré odpoledne. Českým rozhlasem Ostrava.

Přijměte pozvání na jednu výpravu do jednoho hezkého místa v našem kraji, konkrétně na Bruntálsko. Hned několik zajímavostí najdete v kostele svatého Mikuláše v Jindřichově. Třeba náhrobky dětí, které kdysi podlehly morové ráně, anebo jeden vyrytý nechvalně známý kříž. Více uslyšíte v reportáži už za malou chvilku. My vás do kostela svatého Mikuláše do Jindřichova pozveme za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Kostel svatého Mikuláše patří k dominantám obce Jindřichov na Bruntálsku. Raně barokní trojlodní chrám stojí na místě staršího středověkého kostela a za jeho výstavbou stojí Hodicové, tehdejší majitelé panství. Kostel si prohlédla také naše kolegyně, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: S kostelníkem Václavem Vyhlídalem procházím branou ke kostelu. Tu bránu tady zdobí dvě sochy svědců, svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého. No a kostel je zasvěcený
2: svatému Mikuláši.
1: Svatému Mikuláši. Pan Vyhlídal teď musí najít klíč, který nás pustí
3: přes
1: bytelné dveře. Klíče jsou taky obrovské.
2: To je totiž tady toto při té poslední opravě se zrekonstruoval. Tady toto nebyl ty niky. Mm-hmm. To jako bylo zazděné, protože vchod kdysi býval z boku.
1: Ano,
2: toto.
1: Ano.
2: Od fary vlastně. Tady je fara vedle a ten kostel je farní. To znamená, že byl správce okolních kostelů, některých.
1: Ano, než. Ano. Takže byl vlastně velmi důležitým místem. My máme vstup volný.
2: Tak a tady na té stěně vlevo je jeden z mála českých nápisů na náhrobní desce. Majiteli panství, tenkrát Václavu Pavlovskému z Pavlovic, mm-hmm, zemřeli děti na mor v rozmezí, mm-hmm, 1590 až 95. Dva chlapci a dcera. Tady je teda překlad z té staročeštiny vlastně.
1: Takže náhrobní kámen ze 16. století podle cedulky, jak mohu vyčíst, ve starobylé češtině. A opravdu jsou na tom náhrobním kameni zobrazeny dvě dětské postavy v porovnání s tou třetí, která si patří choti.
2: To je dcera.
1: To je dcera.
2: To jsou sourozenci.
1: Takže sourozenci, starší vlastně, ano, sestra těch dvou malých chlapců, rytíře Václava Pavlovského z Pavlovic.
2: Ano. Tak. Na protější straně, kde byl kdysi vchod do kostela, vlastně jsme dali dohromady seznam historii kostela, mm-hmm, plus seznam kaplanů a farářů, kteří vlastně od počátku 15. století sloužili to v tom kostele. Jo?
1: Nahlídneme teda dovnitř. To jsou ale starobylé dveře, které vy odemykáte dalším velkým masivním klíčem.
2: Kostel zvenku je už opraven, ale vevnitřku vypadá dost devastovaně.
1: Nový kabát má vevnitř, jak říkáte. No tak určitě stojí za pokoukání, pane Vyhlídale.
3: Tak půjdeme tady do středu.
1: Povězme, jak je starý.
2: No, vlastně ty majitelé panství se tu vystřídali, ale co se týká kostela, tak vlastně největší zásluhu na to mají Hodicové. Mm-hmm. Hodicové tady vlastnili to panství 100 let asi. To znamená, že Hodicové, jestli jste byli někdy v Rudolticích na zámku, Slezské Versailles se tomu říkalo, tak ta rodina těch Hodiců vlastnila i toto panství. Mm-hmm. No a za těch Hodiců byl tento kostel vlastně postaven, to znamená na počátku toho 18. století. Ale na toto místě stával kostel vlastně už počátkem 14. století, ale dřevěný. Pochopitelně, ano, ano, že vyhořel a tak. No a je postaven ve stylu římských bazilik, trojlodních bazilik, to znamená uprostřed je hlavní oltář, ano, s obrazem svatého Mikuláše. Svatý Mikuláš byl římský úředník, který vlastně potajnu v římských katakombách oddával mladé lidi. No a nakonec se stal jako, dá se říct, knězem.
1: Ano.
2: A právě pod tímto hlavním oltářem je hrobka. Já potom vám můžu ukázat i vchod do té hrobky, ale tam se nedostanem. A údajně by to měl být pochován. Někteří ty majitelé panství, ale neví se přesně kteří, ale ví se, že bratr toho Pavlovského, toho Václava Pavlovského, který vlastně sloužil na svatém Mořici v Olomouci, by měl být pochován tady právě. Zatím se nikomu nechce do toho jít, aby se hrobka otevřela, udělat se nějaký průzkum. Jo?
1: Tak necháme té hrobce její tajemství a klid. My jsme říkali, že stojíme v té hlavní vlastně hlavní lodi, před námi oltář, a pak jsou ještě teda boční.
2: Boční loze. Půjdeme trošku blíže k tomu. Tady je ten chod potom pod tím,
1: ano,
2: kostka,
1: ano,
2: zemi.
1: Vidím to,
2: ano,
1: vidím, to je vstup do hrobky.
2: Do hrobky. No a tady u toho hlavního oltáře ještě nahoře jsou ty oratoria, to znamená víc místa pro tu šlechtu
1: urozené,
2: a pro urozené, aby sledovali mši. z obou stran zakristie. No. Na pravé straně je oltář Panny Marie a vlevo je Jan Nepomucký.
0: Popisuje boční kaple kostela kostelník Václav Vyhlídal. Spolu s ním do chrámu nahlédneme zase po písničce, no a vy uslyšíte, že v interiéru je také dochovaná vyrytá stopa na druhou světovou válku. Tak rozhodně poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava i po písničce.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: barokní farní kostel svatého Mikuláše v Jindřichově na Bruntálsku. A to je cíl dnešního odpoledního rozhlasového výletu. Jeho interiér prozkoumala spolu s kostelníkem Václavem Vyhlídalem redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štimplová.
1: Pane Vyhlídale, víte, co mě zaujalo? Je ta výmalba, která je v celém tom prostoru té lodi tak zvláštně udělaná. Já nevím, to má určitě speciální název, ty výjevy, které jsou...
2: To jsou biblické výjevy.
1: Biblické výjevy, ale mám na mysli architektonicky ten obraz na té stěně,
2: já,
1: jo?
2: Já vím, co myslíte.
1: Jak se tomu říká? No, že to je tak jako rozčleněné, jo?
2: To se nějak jmenuje.
1: V každém žebroví, v každé té části je ten biblický výjev a je jich tady teda, no muselo by se to spočítat, ale velká spousta. A tak zvláštně to ten prostor té chrámové lodi jakoby rozbíjí.
2: Ano.
1: Toto je zvláštní. Vy jste říkal, že ten interiér čeká na nějaký asi větší zásah.
2: Ano, to vidíte tady tady třeba u toho Jana Nepomuckého, ty stropy, všechno tady zatíkalo, že všude i z té strany. Takže je to hodně práce, hodně peněz do toho.
1: No a naproti hlavnímu oltáři jsou varhany, které ale nejsou asi funkční, koukám.
2: Jsou rozebrané. Měly by být do konce letošního roku znovu v provozu. Do roku, myslím, 85 byly funkční, hralo se na ně teda. A my jsme měli v roce 71 svatbu a právě na těch varanách nám hrali ty řadové sestry z toho ústavu, které v tu dobu pečovali v tom 70. roce. Oni byli totiž na zámku a pečovali o ty postižené děti, že?
1: Tak.
2: No, takže by se měli do konce roku zprovoznit, dá se říct. No, a ten kostel vlastně byl postaven za těch hodiců, to znamená na začátku toho 18. století, tak jak je dnes skoro, kromě teda věže, protože v roce 1844 Jindřichov z části vyhořel, včetně kostela, ale z kostela střecha a věž. Ta věž byla původně válcovitá, nyní je jako hranolie, jo. A navíc ještě něco vám ukážu.
1: Ukažte.
2: To je spíš taková rarita. Tady vleze asi 300 lidí do toho kostela, jo?
1: Ano.
2: Obrovský kostel, protože byly doby, kdy v Jindřichově bylo i 3000 obyvatel. Dneska nás je 1300.
1: Hledáme raritu. Raritu jsme našli. V omítce jednoho z těch sloupů, který drží kostelní klenbu, tady z části, kudy se sedá do lavic, a je tady vyrytý...
2: No, hákový kříž.
1: Hákový kříž.
2: A teď je otázka, kdo ho vyryl. Jestli ty původní obyvatele a kdy, anebo už ti dosídlenci, že?
1: Mluvíme o původních obyvatelích, protože jsme v Sudetech.
2: Ano.
1: Jindřichov se jmenoval německy...
2: Hennesdorf.
1: A
2: on těch názvů
1: vlastně
2: měl mnohem víc, ale jako poslední...
1: Víceméně opravdu obec s německým obyvatelstvem. Tak zajímavá památka. Bůh ví, kde ten příběh začíná. No a vy kostelníčíte, pane Vyhlídale, jak dlouho?
2: No, 10 let. Paní kostelnička přede mnou si usmyslela, že si umře. Takže vlastně já jsem potom to po ní převzal. No. Tohle ty obrázky, to jsou obrázky dětí ze školy, jestli víte, že se dělává nocí kostelu, že kostel je otevřený 24 hodin vlastně. No a tak pan farář poprosil ze školy, byli vstřícní a děti namalovali kostel. A tak je to součást jako
1: výzdoby
2: kostela.
1: A vy jste otevření v rámci noci kostelu, teda
2: ano.
1: Býváte pravidelně
2: otevření. Ještě jsem si teda uvědomil takovou věc. V tom roce 1844, jak vyhořela fara, ta se potom postavila v roce 1847, to je ta vedlejší budova, a na té původní věži bylo 6 zvonů. Některé se rozstavily, některé byly jako pro válku, že zpracovány. A zachoval se jeden zvon, ten nejmenší. Ten byl z roku 1842 dokonce. A potom, asi před 30 lety, možná i víc, ten zvon se odvezl, protože mu chybělo srdíčko, tak na opravu. Jenomže to nikdo nevěděl, kdy ten zvon skončil. Kněži, kteří to sloužili předtím, někteří už nejsou, někteří nevěděli o tom, tak zkrátka až ten nový náš pan farář, s mojí pomocí pochopitelně, protože zase jsem věděl, kde hledat v pramenech, jsme ten zvon našli opravený ve zvonařské dílně na Jižní Moravě. Kus cesty urazil, je nádherný. A loni byl instalován do věže, zvoní ve 12 hodin. Je to ten nejmenší, ale je nádherný. Nádherný zvon.
1: Takže dostal takovou nové historii, srdce.
2: Nové srdíčko dostal. A
1: přečkal rekvírování.
2: Rekvírování a všechno.
1: Kostelník Václav Vyhlídal, z Jindřichova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Zamilovaná Lenka Filipová v pondělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je připraven můj kolega Martin Písařík se svojí rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes nám nabídne zajímavosti o Mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Jste unavení, máte chutě na sladké a kila navíc? Může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Brontosauři krátce před 16. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku další aktuální zprávy. No a po 16. hodině, protože je pondělí, tak tady budeme mít první humoriádu tohoto týdne. Budeme se bavit dnes s herečkou Carmen Majerovou. Tak se těšte, přeji zábavné odpoledne a příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Ostravští zdravotníci upozorňují, že pacientky stále potřebují žádanku na mamograf. Kopřivnice buduje nové workoutové hřiště. Zítra bude slunečný den, teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální. A to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. Zdravotníci v ostravských nemocnicích řeší zmatky kolem žádanek na vyšetření rakoviny prsu. Mnoho pacientek se mylně domnívá, že na mamograf už žádanku vůbec nepotřebuje. Jen ve Vítkovické nemocnici jich v létě přišlo bez žádanky téměř 90. Podle Jany Dobré z ministerstva zdravotnictví je ale doklad stále nutný a bez něj se k vyšetření běžně nedostanou.
3: Je pro nás důležité, aby ženy měly o nové úpravě jasné informace. V praxi se ukazuje, že některé z nich mohly nabít dojmu, že žádanku již vůbec nepotřebují. Na webových stránkách ministerstva jsme zveřejnili podrobný popis toho, co se změnilo a jak má nový postup fungovat. Standardní cestou ke screeningové mamografii nadále zůstává žádanka od registrujícího gynekologa nebo praktického lékaře.
0: Na sídlišti Korej v Kopřivnici vzniká nové workoutové hřiště. Lidé ho najdou mezi ulicemi Karla Čapka a pod Bílou horou. Hotové má být do konce září. Sestava bude určená nejen pro sportovce, ale i pro děti. Město nechá vybudovat i novou dopadovou plochu, která bude pomalovaná různými prvky, aby si děti například mohly zaskákat panáka.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 15 stupňů. Přes den pak vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 23 stupňů Celsia. Vítr povane mírný jihozápadní a bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se na kruhovém objezdu silnice 56 nad dálnicí D1 ve směru z centra srazila 3 osobní auta. Počítejte na místě se zdržením a my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
5: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
4: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humor jáda.

0: můj hrad.
1: Xindle X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávěli.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasného něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, to jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova arka nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: ten Bernesí nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda tak, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví,
5: nemohli
3: jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: Studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano, ano, jo. Ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si to jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum,
1: ano.
2: Starodávné, nádherné,
1: v podstatě tam arabské.
2: Ano, přístavu, to je pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře.

0: pravidelná tempa a,
1: jo, jo.
0: A tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
0: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest, já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila.
1: A jen.
0: A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt a na loď raději.
0: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava.

0: Rádio vašeho kraje.
1: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen.
3: Děkuji. Hlas
2: je pohlazení.
3: Děkuji.
2: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale
1: ano.
2: Nikdo.
1: Dobře. Dobrá,
2: tak,
1: ano.
2: A Konvalinkovou.
1: Vy jste dal Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
4: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
3: Děkuji.
4: Je a i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
3: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuji.
4: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
5: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím, Patriku, a i paní Majerovou.
3: Děkuji.
5: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
1: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
6: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
7: bouři,
6: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
7: Všichni Naďa, brýle.
6: Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
8: Ale vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
9: No, na dálnici jsem, víš?
8: Na jaký dálnici?
9: No, meditační.
8: Že takhle na cestě, na dálnici.
9: No.
8: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde v protisměru.
9: Ne.
8: Já si neumím představit, jako duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
9: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale to moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
8: Na turecký židli?
9: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
1: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
3: Ne, já.
1: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židle a
3: meditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
1: ano.
3: Což tedy činím, Ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
1: Jo. To no ne. Ono svým způsobem nějak pracovat ale, s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
3: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
1: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
3: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
1: prkno,
3: drhnu podlahu.
1: Žehlička a vy si opakujete roli.
3: No, ano, já se to učím.
1: Takže
3: ano.
1: Meditace
3: nebo,
1: žehličkou.
3: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
1: Vyšinutá.
3: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
1: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
3: Ne, já to nemám ráda. Ne.
1: Ne?
3: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
1: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo
3: tak
1: to Petr neumí?
3: Musíte vlastně znát i ten text toho.
1: Ano. Partnera.
3: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak, jako že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
1: No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
3: ano,
1: ta poslední
3: rozumím.
1: Slova, ty šlagvorty.
3: Ne, já to nechci.
1: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
3: Ano.
1: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba?
3: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
1: Představení.
3: Ta svá představení, která mám. Takže...
1: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
3: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
1: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht.
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No
3: tangu,
4: tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už o tom mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano.
1: Zkoušeli
2: ta byla to
1: se?
2: Taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení? Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace, a pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
2: herců.
1: Ano,
2: to byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No... Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto
2: ano,
1: pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí. Režisér.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně sem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno. To bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory. Ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Když jste oba starý.
9: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy jste takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Kopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 011 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi. Zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, no. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pohořelej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá jde z Déržkovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Tehdy vám takhle na Silvestra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík, tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu, doufám, kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. A promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem prorázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Vláda neplánuje regulovat ceny benzínu a nafty. Cestující na Ostravsku a Frýdecku Místecku čekají výluky vlaků. Vláda schválila růst minimální mzdy, od ledna se má zvednout o 2,5 tisíce korun. Zítra bude jasno, teploty až 30 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot po jednání, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
3: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzínu stál v průměru 43 korun a 62 haléřů, tedy o korunu a 58 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 47 korun a 21 haléřů. Za týden začne série výluk na železniční trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. Železničáři budou pracovat na údržbě trati a kolejí. Lidé by proto měli sledovat výlukové jízdní řády. Od ranních do dopoledních hodin budou muset jet náhradními autobusy. První výluka bude od 14. září do 16. září mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Ostravicí.
4: 17. a 18. září bude výluka v úseku z Vratimova do Frýdku Místku. 21. a 22. září pak nepojedou vlaky mezi Frýdkem Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm. O víkendu pojedou vlaky podle pravidelných jízdních řádů. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,5% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 000 korun. V Česku ji pobírá asi 180 000 lidí. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začínají dny sociálních služeb. Až do pátku se lidé podívají do zařízení, která ve městě pomáhají seniorům a lidem v nouzi. Na Masarykově náměstí je čeká taky jarmark neziskových organizací a Rožnovská noc venku.
5: Program začne dnes dopoledne na Masarykově náměstí akcí Dobroden. Ve středu pak náměstí zaplní jarmark neziskových organizací a večer Rožnovská noc venku. Ve čtvrtek patří společenský dům seniorům a v pátek se na radnici sejdou poskytovatelé sociálních služeb. Dveře otevřou lidem taky poradna Rožnov nebo denní centrum Elim. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 15 stupňů. Přes den vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku se v ulici Slezská srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Příjemné pondělní odpoledne jako každý všední den po 17. hodině můžete na vlnách Českého rozhlasu Ostrava poslouchat pořad Den v kraji a neb vše důležité, co se dnes, tedy v pondělí 7. září, odehrálo v našem Moravskoslezském kraji. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Vítek Goršanov. A která témata budeme provírat? Tak třeba zamíříme do obce Horní Lomná do Beskyd. Tato obec odmítá stavbu přehrady na svém území. Pořád ale figuruje na soupisu lokalit, ve kterých by vodní nádrže v budoucnu mohly vzniknout. Jedno zdravotní téma: ostravské nemocnice upozorňují na omyl, který může překvapit ženy mířící na mamograf. Žádanka je totiž stále potřeba, i když si řada pacientek myslí, že už ji mít nemusí. A taky nás čeká pravidelná podrobná předpověď počasí v telefonátu s meteorology 10 minut před 18. hodinou. No a připravená jsou také další témata. Jejich přehledný souhrn nám už za malý moment nabídne Lucie Kociánová.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zdravotníci v nemocnicích Moravskoslezského kraje řeší zmatky kolem žádanek na vyšetření rakoviny prsu. Mnoho pacientek se mylně domnívá, že na mamograf už žádanku vůbec nepotřebuje. Jen do Vítkovické nemocnice jich v létě přišlo bez žádanky téměř 90. Doklad je ale stále nutný a bez něj se k vyšetření běžně nedostanou. Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Reaguje tak na aktuální soupis chráněných oblastí pro případnou stavbu vodních nádrží. V povodí Odry je takových míst celkem 5. Podle obce je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné. Ministerstvo má ale za to, že v minulosti obec proti stavbě nebyla. Horní Lomná se chce proti stavbě přehrady bránit. Další územní rezervy pro vodní nádrže v povodí Odry jsou ve Spálově, Stěbořicích, Spálené a v lokalitě Rybník. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu. V Kravařích na Hlučínsku znovu otevřeli základní školu v městské části Kouty. Budova má za více než 30 milionů korun novou střechu, okna, podlahy, zateplení a přibyla i fotovoltaika. Pro žáky tak skončilo dlouhé období improvizace, protože škola byla po dobu oprav zavřená. Náhradní třídy měli žáci a učitelé celý rok v kontejnerové škole. Stavbu domova pro seniory svaté Hedviky finančně podpoří výtěžek z charitativního bazaru na radnici obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dnes až do 18 hodin večer si můžou zájemci vybrat z nabídky oblečení z druhé ruky ve dvoraně úřadu. Nový charitativní domov má posloužit k ubytování 38 seniorů, včetně těch s demencí nebo apilickým syndromem. A důležité události z dnešního dne pro vás máme nachystány taky v reportážích, které uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Horní Lomná na Frýdecko-Místecku se chce bránit plánu ministerstva zemědělství, které tuto obec zařadilo na seznam míst vyčleněných pro případnou stavbu přehrad a vodních nádrží. Na území České republiky je takových míst 86. V současném období sucha se tento seznam znovu dostává do popředí. Některé obce ale s přehradou nesouhlasí, jako třeba Horní Lomná.
1: Cyklostezka hned vedle řeky, nová alej. Vidím tady autobusovou zastávku od bočku k horskému hotelu. Přímo tady v těchto místech jsme uprostřed uvažované vodní nádrže Horní Lomná v Beskydech.
2: No prostě to tu nechceme, tu přehradu. Nás by to jako celkově všecko poškodilo. Odmítáme to.

0: Otava z tiskového oddělení ministerstva zemědělství.
1: V minulosti byly k plánované nádrži v Horní Lobné opakovaně s vedením obce důvody hájení lokality projednávány a řešeny. Současné vedení obce neoslovilo státní podnik Povodí Odry k diskuzi o hájení.
0: Podle starosty Kamila Kavuloka vedení obce v minulosti debaty o možné přehradě zřejmě podcenilo.
2: My to bereme jako historii, tohleto. Bereme to jako uzavřené, že ta přehrada tady nebude a každopádně se k tomu postavíme teďka a budeme se dotazovat.
0: Na území ve správě Povodí Odry je zatím potvrzená stavba velké přehrady v Nových Hřminovech, menší ve Stěbořicích a podle ministerstva zemědělství i malá nádrž Polančice na přítoku Odry, která ale na soupisu chráněných oblastí není. V územní rezervě zůstávají kromě Horní Lomné taky nádrže ve Spálově, Spálené a na vodním toku Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude koordinátorka poporodní péče Tereza Rikrová a v poradně se spolu zaměříme na novopečené maminky. Období poporodu totiž může být psychicky náročné a tak se budeme bavit o tom, jak jim tuto část mateřství zpříjemnit a ulehčit. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
3: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka

0: roztočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Halko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
1: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za 4 minuty bude 17:30, vy máte naladěn Český rozhlas Ostrava, posloucháte Den v kraji, tedy pořad, který podává jakýsi souhrn všech důležitých událostí, které se staly dnes v pondělí 7. září. Mamografická centra na Ostravsku řeší zmatek kolem žádanek. Ženy se ptají, volají a někdy přicházejí s představou, že k vyšetření na rakovinu prsu už žádanku nepotřebují. Podle nemocnic a ministerstva zdravotnictví ale tak jednoduchá změna pravidel nenastala. Mamograf bez žádanky lze podstoupit jen ve výjimečných případech.
1: Mamograf Vítkovické nemocnice je hned v přízemí a hned na dveřích té čekárny jsou jasné a velmi zřetelné informace, že zdravotníci potřebují žádanku od praktika nebo gynekologa.
2: Během těch letních měsíců spousta žen bylo přesvědčených o tom, že ta praxe se změnila a je jiná. Za měsíc červenec a srpen na našem mamografickém pracovišti přišlo celkem 87 žen bez žádanky.
1: Popisuje mluvčí Vítkovické nemocnice Radka Miloševská.
2: I nadále platí, že k mamografickému vyšetření vystavuje stále žádanku registrující gynekolog nebo registrující všeobecný praktický lékař.
1: Nejasnosti kolem žádanek řešili i tady v Ostravské fakultní nemocnici. Pacientkám vše musela trpělivě vysvětlovat Michaela Rohlová, která tady na mamografu pracuje na recepci.
3: Oni se ptají, slyšeli jsme, že žádanka nemusí být.
1: Aha, a vy jim řeknete?
3: A my řekneme, musí být, nic se nemění, opravdu vysvětlujeme, hlavně upozorňujeme, že žádanka musí být.
1: Žádanku tady vystaví jen ve výjimečných případech, potvrzuje vedoucí lékařka mamocentra Markéta Pernicová.
4: Skutečně teď poslední dobou vznikl trošku chaos nebo nedorozumění mezi pacientkami a teda musím říct asi díky tomu, že byl nešťastně zvolený titulek v novinách, kde se psalo, že ženy nepotřebují žádanku, což není pravda.
1: Podle Jany Dobré z ministerstva zdravotnictví je doklad stále nutný a bez něj se pacientky k vyšetření běžně nedostanou.
5: Je pro nás důležité, aby ženy měly o nové úpravě jasné informace. V praxi se ukazuje, že některé z nich mohly nabít dojmu, že žádanku již vůbec nepotřebují. Na webových stránkách ministerstva jsme zveřejnili podrobný popis toho, co se změnilo a jak má nový postup fungovat. Standardní cestou ke screeningové mamografii nadále zůstává žádanka od registrujícího gynekologa nebo praktického lékaře.
1: Mamografické vyšetření ročně absolvuje 800 000 žen. Zdraví Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Hasiči dokončili rozsáhlou kontrolu nočních podniků zaměřenou na bezpečnost. V celé republice odhalili problémy ve více než 700 provozoven. Zhruba 100 porušení zaznamenali v našem Moravskoslezském kraji. Další podrobnosti zjišťoval náš kolega reportér Martin Knitl.
1: Mimořádná kontrola hasičů souvisí s tragédií ve Švýcarsku. Asi si vzpomínáte, novoroční oslava tam skončila požárem, hořet začala zvukotěsná pěna na stropě. Ten požár nepřežili 40 hostů a zraněných byla více než 100. Hasiči proto měli za úkol společně s policií zjistit, jak jsou na tom české bary a noční podniky. No a výsledek je opravdu znepokojující. Téměř 2400 odhalených nedostatků, z toho 105 v Moravskoslezském kraji a v našem regionu 27 udělených pokut provozovatelům. Sice náš kraj v tomto nedopadl nejhůř, nejvíce potíží hasiči našli v Praze, na Plzeňsku a Ústecku. I tak to ale znamená, že 105 pochybení našli kontroloři v 61 provozovnách a to není málo.
0: Na co se konkrétně hasiči zaměřili a co provozovatelé nejčastěji zanedbali?
1: Nejvíc případů a sankcí se týká pochybení u hasicích přístrojů, buď tam vůbec nebyli, nebo neměli platné revize, anebo nefungovali. Poměrně často byly zablokované nebo neoznačené únikové cesty, což je kritické právě při hromadných akcích. Provozovatelé barů a dalších podniků taky zanedbávali požární prohlídky nebo kontroly.
0: Budou hasiči pokračovat v těchto kontrolách?
1: Ano, budou, potvrdilo to ministerstvo vnitra, a to hlavně kvůli tomu velkému počtu pochybení. Připomenu, že jich bylo v celé republice téměř 2400. Číslo zřejmě ještě poroste, protože dobíhají správní řízení. A hasiči uložili pokuty v celkové výši přes 5,5 milionu korun. Ty kontroly se znova zaměří na podniky s větší koncentrací hostů, takže to je informace, kterou jsme přinesli právě v souvislosti s hasičskými kontrolami.
0: A přinesl nám ji reportér Martin Knitl. Martine, díky moc, pěkné odpoledne.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí mladým lékařům v Moravskoslezském kraji stipendia za to, že budou ordinovat v oblastech, kde péče chybí. Skoro 500 000 korun mohou získat praktici pro děti a dospělé nebo dorostoví psychiatři. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Ostrava Natálie Janešková.
1: Konkrétně v Moravskoslezském kraji nabízí VZP stipendia pro praktické lékaře pro děti a dospělé a pak pro dorostové psychiatry. Aby mohli studenti získat stipendia, musí vyplnit do 15. října formulář, kde přiloží dokumenty o jejich specializaci. VZP pak vyhodnotí výzvu a ještě v letošním roce podepíše s mladými lékaři smlouvu a pošle jim jednorázově na účet 480 000 korun. Lékaři se ve smlouvě upisují, že budou minimálně 5 let provozovat praxi v daném místě. VZP se tímto způsobem snaží doplnit lékaře do míst, kde péče chybí. Pojišťovna má přehled, ve kterých okresech aktuální počet lékařů nestačí, a tak hledá praktické lékaře pro děti a dorost. 2 do Frýdlantu nad Ostravicí a po jednom do Frenštátu pod Radhoštěm, Jablunkova, Opavy a Třince. Co se týče praktiků pro dospělé, a tak to VZP hledá 3 do Bohumína a 1 do Havířova a 1 do Karviné. A stipendium nabízí pojišťovna i dorostovým psychiatrům, hledá 1 do měst Nový Jičín, Karviná, Bruntál, Frýdek Místek, Opava a Ostrava Město. Mimo to v další výzvě pojišťovna podpoří i specializované lékaře, kteří si otevřou novou ordinaci, a taky stomatologii.
0: VZP ale není jediná, kdo se snaží přilákat mladé lékaře do Moravskoslezského kraje.
1: Je to tak, stipendia pro studenty lékařství nabízí třeba Ostravská městská nemocnice, a to až 100 000 korun. Budoucím zdravotním sestrám nebo fyzioterapeutům nabízí 50 000 korun, když budou v městské nemocnici pracovat minimálně 3 roky po ukončení studia. Podobná stipendia nabízí také i některé krajské nemocnice, které přispívají studentům středních a vysokých zdravotnických škol měsíčně částkou mezi 4 000 a 10 000 korun. Město Ostrava a taky hejtmanství finančně podporuje obor zubní lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity, aby v regionu vystudovalo co nejvíce stomatologů a zůstali tady i pracovat.
0: Říká reportérka Natálie Janešková. Moc děkujeme za informace. Pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.
3: Ve středu dopoledne přivítáme u mikrofonu hned 2 hosty. Rozhlasovou dramaturgyni Evu Lenártovou a herečku Alenu Sasínovou. Podíleli se na vzniku rozhlasové četby románu Karin Lednické Šikmý kostel. Co všechno obnáší převedení knihy do rozhlasové formy? Ptát se bude Kateřina Huberová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jaké je a jaké bude počasí, tak na to si teď posvítíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Na telefonní lince je meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, které se budu ptát. Paní Marie, vítám vás ve vysílání a přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak aktuální situace krátce před 18. hodinou v našem kraji, jak vypadá?
1: Tak oblačnost je pořád poměrně hodně, teploty se dnes vyšplhaly na celkem příjemných 20 až 24 stupňů Celsia, vítr fouká aktuálně většinou slabý, proměnlivý, na Bruntálsku spíše mírný jihozápadní do 5 metrů za sekundu.
0: Co můžeme čekat v noci na zítřek a jak bude zítra, tedy v úterý?
1: V noci bude zpočátku velká oblačnost, postupně se vyjasní, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout ojediněle až na 18 stupňů Celsia, na 10 stupňů Celsia. Vítr bude většinou slabý, místy mírnýho západní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: Tak a zítra?
1: Zítra očekáváme slunečno, nejvyšší teploty mezi 27 až 30 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
0: To bychom měli úterý 8. září. Co nabídnou další dny, jak bude ve středu a jak ve čtvrtek?
1: Středa začne slunečnem, patrně většina dne slunečná bude, ale v průběhu odpoledne očekáváme od západu postupně přibývání oblačnosti a s nejvyšší pravděpodobností večer se přidají přehánky déšť, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni Celsia a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a bude se postupně měnit na severozápadní. Čtvrtek už bude radikálně chladnější, bude převažovat velká oblačnost v noci a ráno s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a nejvyšší denní teploty mezi 17 až 21 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný západní mezi 2 až 5 metry za sekundu s tím, že večer zeslábne.
0: Říká meteoroložka Marie Glofáková. Moc děkujeme za aktuální výhled na počasí a přejeme klidný večer.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava pomalu, ale jistě končí. Zbývá mi ještě připomenout, na co se můžete těšit v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak zítra zamíříme mimo jiné k ostravskému soudu, který otevírá velkou kauzu rozsáhlou co do počtu poškozených i výše škody. Jde o investiční podvod za 1,5 miliardy korun a více než 4 tisíce obětí. Podvodníci poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz, ale ve skutečnosti šlo o klasický pyramidový podvod, kdy zástupce firmy nové klienty vyplácel z peněz těch předchozích. Naopak pozitivní budou určitě informace o strategickém projektu Ostravské univerzity, který má přispět k transformaci moravskoslezského regionu z průmyslového na zelený. Má za sebou významný milník, hodnocení, které je důležité mimo jiné i kvůli financování druhé části projektu a také posun do fáze, kde se propojí s praxí. No a máte-li chuť se vypravit ještě někam dál až za hranice Moravskoslezského kraje, třeba do vesmíru, tak vás zítra pozveme také na nově rozšířenou planetární stezku. Vybudovala ji skupina nadšenců z Opavy, aby ukázala velikost a rozmanitost sluneční soustavy. Na stezce teď přibyly další zmenšeniny vesmírných těles. Poslouchejte i zítra Český rozhlas Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na území Národního parku Šumava unikají podle ministra červeného toxické látky. Slezská Ostrava opravila dvě ulice na periferii města. Více než 30 milionů korun stála rekonstrukce školy v Kravařích. Zítra bude slunečný den, teploty až 30 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Českému rozhlasu řekl, že musí jít o nové zjištění.
2: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
0: Jak situaci dál řešit, oznámí zástupci současné vlády zítra. V roce 2020, kdy se sklepy na území parku propadly, vedl rezort životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO. Desítky let zanedbávané ulice na periferii Slezské Ostravy se dočkaly celkové opravy. Nová dlažba, povrchy silnic i parkovací místa zkrášlily vyloučenou lokalitu v části Hrušov. Obvod nechal upravit i zeleň a zasadit nové stromy. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové zanedbaný veřejný prostor přispíval k negativnímu vnímání této části obvodu.
3: Rozsáhlé práce na regeneraci obou ulic začaly letos na jaře a vyžádali si přibližně 9 milionů korun. Vše hradil ze svého rozpočtu městský obvod. Hrušov je bezesporu velmi komplikovanou lokalitou a my se to dlouhodobě snažíme změnit k lepšímu.
0: Umělá inteligence už v některých českých pojišťovnách vyřizuje většinu škod na čelních sklech. Systém dokáže zpracovat například fotografie poškozeného auta a urychlit vyřízení celé pojistné události. Direkt pojišťovna uvádí, že AI zvládne některé úkony za 3 minuty místo původních 20. Pojišťovna chce během 3 let automatizovat zhruba 70% všech přijatých škod. Využití umělé inteligence podle ní zkracuje i dobu, po kterou klient čeká na vyplacení peněz. Kravařích na Hlučínsku byla znova otevřená základní škola v městské části Kouty. Budova má za více než 30 milionů korun novou střechu, okna, podlahy, zateplení a přibyla také fotovoltaika. Pro žáky tak skončilo dlouhé období improvizace, protože škola byla po dobu oprav uzavřená.
4: Náhradní třídy měli žáci a učitelé celý rok v kontejnerové škole, v provizorních prostorách vybudovaných právě kvůli rekonstrukci. Koutská škola se dočká i dalších změn. V příštím roce tam chce kravařská radnice vybudovat novou multifunkční učebnu. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci budou kolem 15 stupňů. Přes den pak vystoupají na 27 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 23 stupňů. Vítr povane mírný jihozápadní a bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku stále komplikuje dopravu nehoda v ulici Slezská. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pozdní pondělní odpoledne s datem 7. září vám od mikrofonu přeje také Vítek Goršanov. Startuje první ostravská rozhlasová rodinka tohoto týdne. Máme pondělí a já mám před sebou několik písemných přání, takže dnes bohužel nedojde na telefonáty, ale kdo by chtěl volat, může opět zítra v hudební poště krátce po 12. hodině. Tak tu první písničku od Janka Ledeckého bych s dovolením poslal všem Regínám, které dnes slaví jmeniny, a všem vám, kdo slavíte narozeniny, přeji hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. No a vy ostatní, tak na vaše přání dojde už za malý okamžik, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Vážená redakce, píše se v prvním dnešním e-mailu. Právě dnes slaví 55. narozeniny paní Gabriela Stránská z Ostravy. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody, spoustu věrných přátel a vždy dobrou náladu vám, milá paní oslavenkyně, přeje Výbor seniorů z Petřkovic. Prosím, zahrajte paní Gabriele písničku Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. Tak tady je, přejeme vše nejlepší.
2: Mě se taky stýská. A najednou zdá se máme, proč znovu se zná.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Naladěnu máte pondělní ostravskou rozhlasovou rodinku, plníme vám písničková přání. Prosím, abyste v pondělí zahráli písničku Má rodná dědina našim členům z klubu důchodců v Paskově, kteří v měsíci září slaví své narozeniny. Tak to nám píší všichni naši přátelé z Paskova. No a naši oslavenci jsou paní Věra Šebová, ta slavila 5. září, 6. září, tedy včera, slavila paní Milana Kociánová. 9. září bude slavit paní Jaroslava Dvořáčková, 13. září paní Elena Dobošová, 26. září máme hned několik oslavenců. Paní Olga Barkóci, paní Eva Němcová a paní Marie Hrdá. 28. září budou slavit paní Milena Adamu a paní Milena Baďurová a předposlední zářijový den 29. pan Petr Němec. A naše společné přání pro vás? Nestyďte se za své šediny a vrásky. Jsou důkazem toho, že jste žili, milovali a moudřeli. Život vždy není lehký a bez překážek, život bývá složitý a právě proto nás učí si vážit každé malé radosti. Sílu vlastního srdce a lidí, kteří stojí vždy při vás. Přejeme vám hlavně zdraví a milující lidi kolem vás. To vám posílají přátelé z klubu důchodců z Paskova. Tak tedy, milí oslavenci, Bystřičanka je připravena pro vás.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A píše nám také pan Jan Kafka z kroužku krojovaných horníků Barbora a prosí nás o písničku dnešnímu oslavenci. A tím je pan Jaroslav Stavarčik. Už od samého zrodu světa všem stejně přibývají léta. Čas ten se nedá zastavit, je třeba co nejlépe si žít. Narozeniny, věř mi, tiše vešly dveřmi. Život chutná i lidem bílých vlasů, i když časem pár jich vypadá, pro radost budeme žít do konce našich časů. Vždyť ještě mnohé život chystá nám. Proto číši vína pozvedáme, na úspěchy, lásku, štěstí, klid, na zdraví budeme vždycky pít. Vše nejlepší k narozeninám a splnění všech tajných přání přejeme panu, ještě jednou opakuji, Jaroslavu Stavarčikovi. Tak pane Jaroslave, věřím, že písnička Jako za mlada od skupiny Olympik vám udělá radost.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: A před námi je ještě jedno písemné přání, které nám posílá paní Marie Němcová z Horní Bečvy. Právě dnes, v pondělí 7. září, slaví polokulatiny Tatiana Niklová, členka klubu důchodců Horní Bečva. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus, pohodu v rodině a všechno nejlepší do dalších let. A pevně věříme, že paní Tatianě udělá radost píseň Hříšné bolero od Karla Gotta.

Pondělní ostravská rozhlasová rodinka je ve svém finále. Za 3 minuty bude 6:30 a to znamená, že nás čeká klasický pondělní podvečerní program na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Čeká nás pořad Muzikanti hrajte. V tom se dnes vydáme za lidovou písní na Těšínské Slezsko, na Lašsko-Valašské Pomezí a také na Valašsko. Za chvilku předám slovo mému kolegovi Zdeňku Toflovi a popřeji vám hezký poslech a krásný pondělní podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

Muziganti, hrajte. Chvíle s lidovou písní. Příjemný podvečer a nerušený poslech vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. V pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na Valašsko, Lašsko-Valašské pomezí a Těšínské Slezsko. Kde začneme? Následující dvě ukázky najdete na profilovém albu Sester Žabkových Podle mého okýnečka. Na jeho zdařilém výsledku se podílelo více interpretů. Titulní píseň z Jablunkovska Podle mého okýnečka zazní ve vokálním podání Anny, Marty, Ludmily a Marie, tedy Sester Žabkových a ostravského techniku. Novou tvorbu příhraniční oblasti Těšínského Slezska reprezentuje píseň autora a zpěváka Od ty žabky z Kostkova Vím jo jedin chodníček. Ke svému otci se přidají s nezaměnitelným vokálním přednesem jeho dcery, sestry Žabkovy i s doprovodem guide Vladka Zogaty z Hrčavy. V hudebních úpravách Jana Rokity seniora hraje cymbalová muzika Technik s primáši Mirkem Hlostou a Jiřím Crhou. A přidáme milostnou vojenskou píseň Posluchejče synečkově z části v polonézovém rytmu starodávného, kterou svěřil upravovatel, též vynikající houslista Václav Kolek, zpěvákovi Tomáši Bazgerovi a zpívajícímu cymbalistovi Lukáši Kolkovi i ženskému sboru souboru Slezan z Českého Těšína. Kapela Slezan hraje s primášem Vaškem Kolkem, v současnosti též houslistou Beskydského folklorního orchestru, ale nyní už sestry Žabkovy a cymbalová muzika Technik.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte se posuneme po vlnách Českého rozhlasu Ostrava na Lešsko-Valašské pomezí a Severní Valašsko. Zpěvačku i houslistku valašského vojvody Gabrielu Bordovskou uslyšíme v milostném starodávném Není toho člověka v dědině, který na Příborsku zachytil v 19. století sběratel František Sušil. Doprovází cimbalová muzika valašský vojvoda z Kozlovic. Z písňové sbírky frenštátského rodáka, též významného fotografa pralesních zbytků doktora Rudolfa Jandy, pochází Halekačka, Hoja, hoja, moje srdečko. Zaspívají Monika Kovářová a Michaela Bařinová, též známé muzikantky cimbalové muziky Soláň, které ale doprovodí na koncovky Marián Friedl. A do třetice ostravská cimbalová muzika Kovalíček s primášem Štěpánem Bernadym nám představí tři podoby nápěvů písně Zahrajte mi muzikanti všetci, skončit s podozřeníkem. Zápis první varianty je z odkazu sběratele, zpěváka, bývalého starosty i kronikáře Končit s podozřeníkem Antonína Pustky. Další nápěv je ze sbírky Vincence Sochy a ten poslední z tvorby vlastní. Tato sestava Kovalíčku už neexistuje, ale na jejich základech hraje dodnes cimbalová muzika Konopian s primášem Honzou Šošolou i s cimbalistou Ondřejem Toflem, kterého na nahrávce uslyšíme. Ale nyní už Gabka Bordovská a valašský vojvoda.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na Valašsko za muzikanty a zpěváky souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm. Prvně vybíráme z CDčka Zahraně Martinku, vydaného roku 2011, z něhož zazní písně svadební v podání zpěvačky Lucie Kapustkové a ženského sboru muziky souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm. Jeho cymbálová muzika hraje s primáškou a upravovatelkou Kateřinou Niklovou, Rozenou Bradáčovou. A z CDčka Svítilo ně slunko, které natočili členové rožnovského souboru Radhošť v našem studiu S1 v roce 2002 s mistrem zvuku Lubomírem Vírkem i s mou hudební režií vybíráme píseň Bylo jedno děvče. V dnes už historicky dvougeneračním pěveckém duetu slyšíme Františku Bradáčovou a Petru Belkovou. Hudební úpravě Jirky Kužíka doprovází v době natáčení roku 2002 ještě mladá muzika Radhošť s primáškou Evou Hrubešovou. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
2: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
3: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných a nákup automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budou mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě, on natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu a zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro 1:1. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry, Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro 1:1. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo. To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to,
2: to nadšení tam bylo,
3: Tak, ano.
2: Ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc různě vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takovýho jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
3: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo?
2: Nebyli
3: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
2: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně i už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
3: Jste si je posadila, tak vyprávějte.
2: No, a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byli jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: Pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role ovy, všechny ovy, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem se kontroloval, jestli to je jako někým i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván Karlem Janákem, protože jsme spolu měli dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě nějak jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale
2: velký kus. Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně jsem mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Mm-hmm. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni měli na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na Vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce? Mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy, a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi

0: 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem si to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem, a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
0: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou nebo se zabíjejí nebo si jsou nevěrní nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého.
1: Ta chemie zafunguje i mezi těma.
0: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
0: Honza. Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm, to mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně a my jsme to jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba tisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo, jo, jo. Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. A já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako na štěrk, na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle přesně jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. A je to spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta, třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: No. To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlíd takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
3: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
3: asi jo,
2: což je nejslavnější komedie, černobílá. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je a my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to nikdy, by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu. Je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a si jeden spíte. No. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocný s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce 3x trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky 3 řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se sám nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku.
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu. Mm.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Keby bylo něco,

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody v měsíci. Říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje je i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
4: Mám ji ráda.
5: Becherovka, no to je alkohol.
6: Dobrý zdraví. Pití.
7: Likér z Karlových Varů.
8: Nejznámější exportní likér.
9: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, typnete si?
10: 13.
11: Hodně, samý dobrý určitě jsou.
12: Z 23.
13: 27.
14: Bych řekla z takových 12, možná víc.
1: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
15: Strašně dlouho.
16: Asi 200 let.
5: Já myslím, že už v tom 19. století. Už.
15: 150 let.
17: Hodně dlouho.
0: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
18: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
19: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
1: Za ředitelem Tomášem Bryzgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
18: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
19: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, z střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
18: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
19: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
18: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
19: A věřím, že ještě je něco horšího.
18: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
19: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin, od kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
18: Pak líh, vinný destilát, to je vínovice?
19: předestilované víno. Má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných lihovin.
18: Pak je tady pomerančová silice, ta už má takovou světle zlatavě medovou barvu, cukr. Co to je digerát? Tmavá tekutina. Hodně možná tmavozelená, já to nevidím proti světlu, možná do hněda.
19: Digerát to je vlastně první polotovar, který vychází ze smíchání bylinek, které dáme do speciálních pytlů z filtrační látky. Vytvoříme jakýsi čajový sáček. Čajový sáček s bylinkami dáme do speciálních extraktorů, zalejeme ho právě lihem. Líh používáme čistě české provenience z cukrové řepy. Vytvoříme něco jako by alkoholový čaj a právě po dobu extrakce, kterou specificky tady nazýváme v našem procesu digerace, takže zhruba po jednom týdnu digerace právě získáme první polotovar digerát, což je vlastně čistý bylinný extrakt v lihu. Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce becherovky.
18: Pak je toho tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
19: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně, kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
18: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
19: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii,

0: Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u Tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrig odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových Varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u Tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter, či Karlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic, a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
1: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
2: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten digera, to je ten bylinný výluh.
3: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
2: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
1: V té době, kdy digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
2: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
1: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
2: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogy Kamr. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
1: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
2: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto 4 ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
1: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec, tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
2: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze 3 lidé, kteří mají na starosti od přímo základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
1: Ve 3 lidech vyrábíte tady becherovku?
2: Ano, ve třech lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dále, ale tady přímo

0: jsou jenom tři lidé. V těchto dvou předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
1: Po určitou dobu, co to je?
0: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom užijeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou becherovku.
2: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Třískřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě tří dědiců, synů, s celkem tří manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo – na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do plníče, kde už se plní Becherovka do láhvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší, až k těm maličkým kapesním, ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve je 3-litrová dokonce, i díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik, tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji fundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce taky do 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořká, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescencia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24 slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesl si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový mrazák, někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak to by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť anebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív ucítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když pochom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky své místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velkém množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
2: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C a K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkové voda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 desítek zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Hedda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěknej lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: K soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte na všemní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím. Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat, tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsiš prchaných Čechyš?
3: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: Přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: H jako Heine.
0: H, jo?
1: Jo.
0: Jako Heine, jo?
1: Heine.
0: Heine, ale s velkým H.
1: Právě.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Co bych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. Na to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale je, já to potom nechám ohoblovat.
1: Ludwig si Hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: To vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav spěchat.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, ke Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo? Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstě?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: A.
0: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Luství si
0: Ha. Ha? To je křesní tohleto. Rušli si já. A žádný švihák. Prostě, já to budu hláskovat.
1: No,
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. A no, to je jako ondatra, jenomže má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, p jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrouti tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a mlčte, když už jsme se do té brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectě, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičet.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi nezahal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muž, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídat? Proč vás to pro Boh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Pst, zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: No. Kdy pak jí to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zas slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už jdu.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: No, upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi

0: Prosím, probuď, já se nemohu ani hnout.
1: Tak, tady ho máte.
0: No, děkuji. Bože, bože, zač mě tak trestat?
1: Já vám hned povím, zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
0: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
1: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč tu vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
0: Co?
1: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. Aha. Jste směšný, žádlivý dědek, pane.
0: No dovolte.
1: Víte, proč nevylezám? Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
0: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Co, což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
1: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
2: Co? Kdo je to? Co? Pomoc?
3: Poručím se, madam, poručím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
2: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
2: Lupiči, lupiči.
0: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
0: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohleďte na mě, podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
0: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
0: Nesnad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu. Taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
2: Já... Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný.
0: Umazaný.
4: Drahoušku, to nemůže být zloděj.
0: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
0: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec si se dělá, vaše excelence. Co? Ano. Ano.
2: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
4: No ano. Směšný ano. A takový umazaný.
0: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem sila šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím, teď se mi otvírají oči. Já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
2: Ne, kdo?
4: To je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
0: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
2: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete.
0: Ano.
2: A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
0: Ne, Bohem, vaše excelence, Bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Ne, vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtěte.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Stapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmýho jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Ne, dost! Dám, dám! Tady máte, hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko. Herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko. Gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky. Zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nahněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledováni?
3: Sledováni? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu lepšího druha pro chvíle tísně, byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit, než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyn, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi! Toť má pohřešovaná bota!
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s cocker španělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek, pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. Dvě vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
10: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
8: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
8: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ocitli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A dvě hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma, tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Massachusetts. Jinak 4:23, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo osobnosti přírodovědy vědný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to jako vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. A povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako ne, si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. Mm-hmm. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audio, na audio, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk učovat jako prostě
0: tak, to je krása.
1: Na takovým postižením knihy, ano. No a je to knihovna ve
0: Smečkách,
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako výzvy, že prostě je slabozraký a může si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audioknihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka
1: zorientovali? No to speciální písmo já neumím, nebo to jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš převážně ty audioknihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabalit do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, nedokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi.
0: Jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další, samozřejmě různý další tituly, který...
0: Prostě jako si vyberete prostě v té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevěděl mýma, který jako o tom nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říci i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četly vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Když se na tom těšili, jako tam jsme slyšeli třeba od Řihy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Pak se zatlou a hajdi spát.
0: Jo, jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: To bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macena. Tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili. A i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné. Tam byla Dilia, což byla divadelní a literární agentura,
0: ano,
1: která
0: ano.
1: Vlastně půjčovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety Země, což bylo velmi působivé, kde psal vlastně archanděl Satan, který se dostal vlastně jakoby na zem a psal archandělovi Gabrielovi a Michaelovi a tak psal prostě poznatky o tom, jak se žije tady na zemi a jak lidi mají představu, jak to vypadá v nebi. Uh-huh. A druhá část byla vlastně výpisy z deníku Adama a Evy.
0: Ano, ano.
1: A bylo to opravdu velmi, velmi takové pěkné, to jsem četl. A já jsem z toho pak vlastně udělal takový výcud, takový texty, udělal jsem z toho vlastně divadelní hru.
0: Uh-huh.
1: Tak jsme se taky tak pokoušeli hrát. No a velmi se mi líbila knížka o neználek, ať už na měsíci nebo prostě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
0: Ano.
1: Detektiva Štíku a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
0: Ano.
1: Taková ta historie, hlavně naše.
0: Ano.
1: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo. A tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
0: Jo.
1: No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Janči, že jo, z Noční linky.
0: Ano.
1: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle, taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
0: Takže tak máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
1: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl.
0: Rozumím.
1: Ale až se pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
0: Jo.
1: A tak jako no, tak tak asi, co se týče knížek, ještě jsem je u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů teta a strýc, že jo, tak u tety Brzo bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Trosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad. Tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně, no.
0: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazy a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jak si zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
1: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli už bych pozval paní Inku a pana Bohumila. To je tak všechno.
0: Dobře.
1: Samozřejmě Janču taky.
0: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
1: A tě máme krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talonu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má mi zvu na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: města. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je zvu nártu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
2: Dobrý večer. Tak. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
1: Rozumím.
2: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás 5, moje srdcová záležitost.
1: Jasně.
2: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
1: Aha.
2: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky Iga, Balzaka, Steindala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále, ale mám ráda i detektivky a, no, a děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia Avion. Nádherná knížka, taky o Anglii, doporučující. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
1: No tak vy jste velký všechno. Čtenář, to vám řeknu.
2: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky, tady v Plzni u nás, no. Bohužel věk a chození už mi nejde,
1: jo.
2: Takže si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku, mám ráda Ságu rogu Forsythů.
1: Ano.
2: No různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny. No,
1: jo.
2: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
1: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
2: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
1: Jasně.
2: No, nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, Reple, no dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii a no, prostě teď už hodně časopisy, no.
1: A dokázala byste odhadnout?
2: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
1: Ano.
2: A že vlastně od prvních Leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno.
1: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
2: Ježiš, to no, takových 300 určitě.

0: je hodně.
1: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska Dickensa, už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované, tak,
0: tak si je chcete nechat.
1: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
0: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
1: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
0: Ano, ano, ano, rozumím.
1: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil.
0: Mají to
1: už
0: trochu jinak, tak oni se k tomu určitě to taky dostanou jinak, obloukem.
1: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
0: Tak to je dobře, to je
1: a
0: dobře.
1: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
0: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
1: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už mám ještě ze zaměstnání, už jsem dělal.
0: No je, to máme mnozí, ano.
1: No, ale přece jenom ještě něco, nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím,
0: jo,
1: ale
0: je potřeba tu správnou velikost. Dobře. Tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
1: Děkuji vám, děkuji.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v 11:30 se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, Oline?
1: Od malička. Asi,
0: od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací, jenom obrázky, co tam byly a tak dále, tak dále, tak dále. Letadel kokáně povinné samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce,
1: ale je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel jste, ano.
1: Když, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl.
0: Mm-hmm.
1: Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, uši mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak.
0: Mm-hmm.
1: Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky.
0: Mm-hmm.
1: Od Borovička to napsal, asi ten měl několik těch špionážních knížek. Potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech.
0: Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: Ano. Gerneovky samozřejmě tam museli, určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl Lobsang Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kde kterými se dá dostat do podzemí naší země koule, kde jsou nějaká prostě nějaké nevynálezy. Prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, tak vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška. Potom jsem přešel. Člověk, jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového numerologie, tak to jsem si dělal takové ty břížky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm břížce zjišťoval, jestli to na ně sedí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, protože jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, tak vlastně, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli věříte na náhody nebo nevěříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dále. Takže bez toho, ani bez lidí kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jak jednotlivce, já nikomu nic nenucuji.
0: Ano, ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, když tam víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda
0: dost málo. Dobře, tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím, Olin.
1: Knížky, hodně jsem těch knížek měl opravdu o tom včelství, protože...
0: Rozumím, potřebujete znát fakta.
1: Taky říkal, Jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelařský kroužek.
0: Takže odborné knížky,
1: ano. Pro ty děcka jsem to sháněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně, a když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knížce se dá něco najít.
0: Ano.
1: Narazil jsem prostě na to. A proč, když to vygooglíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
0: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
1: Takže jsem nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
0: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
1: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí, které myslím.
0: Dobře.
1: Ať vám to dopadne dneska krásně.
0: Děkuju moc krát.
1: Ať vás nerozčílí.
0: Budu se těšit.
1: Třeba řekne, já nečtu.
0: No to se taky může stát, no.
1: Mějte se moc hezky.
0: Taky, nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer i vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě
0: není
1: nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě své začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, to byly nádherný. Od těch prvních dílů, teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobí čtyřlístky a už to není vončo, už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gostříneho Sempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka, ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to je jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku, než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano. Mm.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
0: nějakou audioknihu. Berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějaký nový autora, Charlie Greenberg,
0: jo,
1: je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda při tom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslech. Určitě jako nějaký úkolébavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte? Musí vám být příjemný
0: ten hlas.
1: Ten jeho hlas.
0: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečet, teda na tom obalu.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt.
0: Mm-hmm.
1: A tu určitě byla načtená snad od pana Hrušínskýho.
0: Mm-hmm.
1: Staršího.
0: Jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkom, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže pan Hrušínský určitě jako krásná jakoby přednes, jo, ta sedba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju.
0: Mm-hmm.
1: A když jim s dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuju moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli můžete.
0: Určitě můžete, ano.
1: Tak, hele, moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak.
0: Tak to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaša Patejdl, mal jsem rád býtníkou, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A slyšíte, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě, než jsem šla do školy, ve 42. roce. A dostala jsem první knížky, takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak Manky, jo, pak jsem měla ráda Broučky od Karafiata, ty jsem četla několikrát. No, později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky, jsem měla ráda jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, tak, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těch novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině, kde si se vydala, tam si mléko pítaj. To je taky prostě takovej román z toho, z období války až do těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: jako
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to no, o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: To takže jako, doporučujete, ale, jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No, já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží. A dobře se vám čte, děkuju. Ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, taky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. Poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko. Já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G-Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma, a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roje Orbisna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny bude. A můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté. Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci. Telefon k nám 731 800 900. Máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte?
1: Ze školy
0: už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně. Od nuly
1: o americkém snu,
0: až
1: jo, vyloženě o
0: americkém,
1: ano.
0: Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína, nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano, že takhle odma. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už čtu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu
1: Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem, absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete ať už v angličtině nebo v češtině. A budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme, třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Jsme moc tady rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

se mi nezdá.

0: Marie Rotrová a Pavel Bobek a jejich duet Znáš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma ten náš přítel kniha, jo? No. To pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede do dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po mojí smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba. No,
0: a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojima vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych to může bavit, to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká, kniha dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano.

0: A řeknu, tak tu jsem ještě nečto, jo.
1: No, vidíte. Tak,
0: člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Uh-huh. A zaujme to. Potom uteče ten den jak voda.
1: To je pravda, když se člověk začte, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
0: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit. No, ale tak to musí ho na to přijat i sami.
1: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
0: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
1: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak, ano.
0: No a to jsem asi tenkrát pochopil, že knížka je dobrý přítel člověka.
1: Ano. Dobře, Josefe, tak děkuji moc krát a hezkou noc.
0: Taky a všechny zdravím.
1: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna

0: když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu, vyzvedl mě 3 knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže číst nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
1: Na knížku to není, takže zvukové zkrátka nahrávky, ano.
0: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete, tak jste v jiném světě. Ocitne člověk úplně někde jinde, ano, a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost toho, že budu moct číst. A tu paní, která volává slepá chudina, možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
1: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
0: No,
1: co máte vyhlídnutýho teď?
0: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral 3 knížky, nějaký ženský román.
1: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal? Co máte ráda, historii nebo právě ty ženské romány, co vás baví?
0: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna, jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly, tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly,
1: jo.
0: A to jsem četla 2x za sebou, protože se mě to prostě muselo vlez tak jako pod kůži. Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
1: Tak
0: jako,
1: to bude překvapení, nevím. Teďka, no jo.
0: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečít, protože je to hrozný pro člověka, který četl.
1: Já vím, pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
0: Já jsem četla, ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže já jsem v loni ještě z jara...
1: Sama si četla normálně, klasicky.
0: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala, proto jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
1: Rozumím.
0: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
1: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, děkuji. Co vám přinese syn, přiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví. Jo?
0: A děkuji moc a všechny zdravím.
1: Ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
0: Taky děkuji pěkně, dobrou
1: noc.
0: Předanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Habera, kým pri mne spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy, to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živa.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně, mm-hmm, a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valašska,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky,
1: dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Uh-huh.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha.
0: Hmm.
1: A někdy i když jste na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že
1: to
0: pomáhají knížky.
1: Stalo, hmm. Ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové... No, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi snad to. Tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat. Ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla se do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano.
1: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk.
0: Hmm.
1: To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
0: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady,
1: no.
0: Ano.
1: Hmm. Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
0: Ano, ano.
1: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
0: Tak to jste moc ráda, že to zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
1: Určitě a obohacuje to
0: ano.
1: Slovní zásobu, to by bezesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím pádem z toho Moravy, z toho Valašska, kniha je Přítel člověka, ano, a je to tak.
0: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
1: Hodně radosti v života hlavně.
0: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
1: Mějte se všichni dobře a vy vzlášť.
0: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říct, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo. I to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo to mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo, protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo, třeba i western, jako kovbojky a indiánky a jo, hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Mm-hmm, tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co je vlastně teďka, to je věčný, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii než lidi, kteří nečtou, si myslím.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii a doporučuji, anebo od Roberta Fulghuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověk na to pobaví a rozveselí a to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba.
0: Ne, jo, jo,
1: doba
0: jo.
1: Ještě horší, jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku a to byla hrozná doba. Teďka myslím, že se máme moc dobře. A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech, jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě, to víte, že...
1: Aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali, aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Jo? Já vím, že teď je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo? Kdy jsem opravdu, protože jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. A to jsem byla někdy v takovým stresu, že ještě chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně, jasně. A to už teďka odbočujeme přeci jenom paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně, všechny zdravím.
0: Děkuju moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď tu známý Dekameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. Ale ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď já si zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my? Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Foj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Kam pak vy dva smutní?
1: Ale asi do světa.
0: A proč pak to?
1: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
0: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
1: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřížci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna a datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam byli.

Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.

že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a rumcaj se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje rumcajs, no to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho rumcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Donky, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prýste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne. Do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný. Až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné,

0: Protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klid kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
1: Stoj!
2: Pfuj, mordí je sapristý, co na mě křičíš?
1: Takový odrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
2: Zloděj. A co ty si zač?
1: Já jsem Rumcajs.
2: Já zloděj? Ty loupežník.
1: Ha, tak s tímhle pomalu.
2: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
1: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně, tam to spolu projednáme.
3: Stoj!
2: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
3: Já nejsem klouček, já jsem cipísek.
2: A vida.
1: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty cipísku vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
2: Do knížecí zahrady.
1: Aha, a co tam?
2: Budeme tam krást hrušky.
1: Hrušky?
2: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
3: Rumcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčochy ze hedvábí.
2: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Rumcaj si?
1: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
2: Co tak najednou?
1: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
0: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
2: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
1: Tahle? Pěkná. A co dál?
2: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
1: A proč bych tam lezl?
2: No sakr blí. Kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
1: A co když nemusí?
2: Jak to?
1: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
2: To bych tedy rád viděl.
1: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
2: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
1: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
2: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcaj si děláš?
0: Jak by to Rumcaj dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
2: A třeba i po druhé to byla náhoda.
1: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
2: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
1: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
2: No jo, jenže já to neumím.
1: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
2: Co?
1: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
2: Já se chytím.
1: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
2: Vždyť už jsem tady.
1: Až nahoře?
2: Až skoro nahoře.
1: A hrušky tam vidíš?
2: Vidím. Tak už zavolej.
1: To víš, že zavolám. Richtáři! Richtáři! Máš rumcajse na hruškách!
2: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho! Rumcajsi! Hned se zdolu, hned! To si richtář, hlupák si! Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
4: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se rumcaj si nevymluvíš. Setřesu tě jako hrušku.
2: Lichtáři, mord je, Filok, když já si narazím. Lichtáři,
4: no asi dole.
2: Lichtáři.
4: A pí kníže.
2: Lichtáři.
4: Fuj, takový otránec. Do šatlavy jsem řekl.
0: A Richtář popadlý čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí klápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať, a schoval se s tím za vráteň. Muž Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v Králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mám naději, že uslyšíš